0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky

0: na úvod, koho si poslechneme prvního?
1: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
0: Ano.
1: Vždyť je zima.
0: Tak čert ví, proč Josef Zima.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Ne.
1: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne,
0: vůbec?
2: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta ale... hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybáka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho strudana?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
7: Já tě zdravím, ahoj.
6: Ahoj.
7: Ručník nemám.
6: A mídlo?
7: Ne.
6: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to bez znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
7: Ano, z jižních Čech.
6: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
7: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
6: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala, týma vídlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
1: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě přesně tak, no.
0: Budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak mi zase... Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, ona, je to znám, ten tady byl, jo, Klauze tohle to. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo. Takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak. Ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už...

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: 'Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, pánové, ovládla vám zdravím.
4: Taky zdravíme.
5: Ano, a pana Jablonského je moc šikovné.
4: Děkuju.
5: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
3: Děkuju, Miroslave, děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
7: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
7: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
3: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
4: Růžičkové. No tak to je krásný, tohle to. Já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže, přátelé, a teď říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvě hladce, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
8: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátel.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
8: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Bude říká, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
2: Humoriáda.
3: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
10: No tak
3: pohybovým.
10: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
3: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
10: No to ne,
3: náhradu.
10: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
3: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
10: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
3: Jo.
9: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
10: To je opravdu jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako
3: perný. Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
10: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
3: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
10: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
3: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
10: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
3: Jaký jo? Máš rozsah?
10: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
3: Ano.
10: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
3: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sázku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šrát. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: A anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme.
5: Zdravíme
3: za ten
5: vás.
3: Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já volám z Ochyckýho.
3: Dobře.
6: Ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
5: Ale

0: Kolega, bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
1: A pak mám ještě kocourka, příbrivný, hej.
0: No jo, pan Srska,
2: vy jste výtečný.
1: Já mám zrbavou hlavičku, má.
0: Kolegáček, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
1: Dejte tam anegnoty!
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
0: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
4: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
4: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
0: Ano, dobrý
3: ten
0: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
0: Ano, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
4: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, děkujeme. Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
5: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
6: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
5: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku 3. obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
6: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
7: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
5: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb?
8: Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
0: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
0: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
0: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže ta... zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
0: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
0: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teďkom přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
0: Tak já jsem si říkal, hlasování. Že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako vokousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Do 3 cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to nás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se hezky.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj. Jediný jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil. Že... Tak jsem jako pám, konec pauzy. A on furt mluví, já ho zastřelil. To byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováků zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak, kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Přibývají omezení odběru vody, nově platí v Sebranicích. Břeclavský most do Poštorné je plně v provozu pro řidiče i pěší. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let a dnes má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Lidé v Sebranicích na Boskovicku nemůžou používat vodu z vodovodu na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Pod pokutou 50 tisíc korun to zakázal úřad v Boskovicích. Vodojem, zásobovaný podzemním vrtem, hladina tam kriticky klesla.
2: Přišla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme a zalíváme zatím dešťovkou.
3: Zalíváme z vlastní studny, to máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu.
4: Takhle se zákazem zalévání nebo napouštění bazénu vypořádali pan František a paní Veronika. Příčiny nedostatku vody objasňuje starostka Eva Škrabalová za KDU ČSL.
5: Máme zdroj, je to tady v lese za obcí, nicméně ten zdroj je poměrně mělký, tady v těch extrémních suchách je tam ta hladina nízká.
4: V září budou zastupitelé řešit, jestli najdou nový podzemní zdroj nebo připojí obec na skupinový vodovod. Případně můžou obě možnosti zkombinovat. Ze Sebranic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A omezením odběru vody se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Od včerejšího odpoledne mohou nový most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi využívat i chodci. Auta a cyklisté po něm jezdí od pátku. Most spojuje centrum Břeclavi s místní částí Poštorná. Jeho stavba trvala zhruba rok a půl a vyšla na 87 milionů korun. Mostní provizorium, na které byla po dobu stavby převedená doprava, teď dělníci začnou odstraňovat. Dopravě v Břeclavi má v budoucnu výrazně ulevit také plánovaný obchvat za 3,5 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá firmu, která ho vybuduje. Podle ředitele brněnského závodu Davida Fialy by stavba mohla začít ještě letos. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazy natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
6: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat, večer pak může být i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky teď ráno dobré, přes den pak velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě nákladního auta počítejte u podiví na silnice do Velkých Bílovic je kvůli ní dočasně uzavřená. Cesty bez nehod přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a také dva Pavlové. Pavel Chaloupka, který právě dočetl čerstvé zprávy, a Pavel Kašpar, který se o vás bude starat až do dnešní 9. hodiny. A samozřejmě přicházím jak jinak s plnou náručí písniček, které nestárnou. Začneme písničkou Krejčí v podání Standy Hloška. Prohrát není žádná hamba, to už bude Argema. Připomenu jen, že úterý 11. srpen 2026, to je aktuální datum v kalendáři. Svátek neslaví Zuzana. Zuzana budeme hrát po 8. hodině. Dnešek je 223. dnem roku 2026, no a do konce roku už zbývá jen 142 dnů. Užívejte dnešního rána, ať se vám příjemně vstává, snídá i poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 11. srpna roku 2026. Před 130 lety vidělo Brno poprvé pohyblivé obrázky. Stalo se tak zásluhou vídeňského impresária Alberta Schillera. Právě on totiž dal Brnu přednost před Prahou. A ta pak měla stejnou možnost až dva měsíce poté. V Maurském sále brněnského Grand Hotelu promítl Schiller divákům v rámci prvního kinematografického představení snímky Skotský tanec, Hasiči a scéna u Holiče. 11. srpna v roce 1907 se ve Šlapanicích u Brna narodil malíř a sochař Antonín Kalvoda. Vystudoval školu uměleckých řemesel v Brně, následně odešel do Prahy na AMU a v roce 1936 se umístil na druhém místě v soutěži na pomník Tomáše Garrigua Masaryka. Různé další soutěže pak vyhrál, třeba na pomník Jiřího Wolkera v Prostějově. Je také spoluautorem sochy Rudoarmějce v Blansku. Dnešek dále připomíná zesnulou zpěvačku, taneční pedagogičku Věru Radskovou Štuchalovou. Narodila se v roce 1919 a její nahrávky Ducháčovi a Cikánovi písně Lavička v Jasmínu se v 50. letech staly obrovským hitem. 45 let uplyne dnes od úmrtí autora pros a veršů pro děti, katolického básníka a překladatele Klementa Bochořáka. Po válce pracoval jako knihovník v různých brněnských knihovnách. Po únoru 1948 nemohl publikovat a k básním se pak vrátil až na konci 50. let. V jeho rodném Kunštátu je po něm pojmenováno náměstí a jeho jméno nese i ulice v brněnských Žabovřeskách. Přesně před 30 lety zemřel ve švýcarském Lucernu významný dirigent, klavírista a hudební skladatel Rafael Kubelík. Byl synem světoznámého houslisty Jana Kubelíka a uherské šlechtičny. Svou uměleckou dráhu zahájil v brněnské opeře a následně se stal také dirigentem České filharmonie. Po únorovém komunistickém puči emigroval a dirigoval třeba v londýnském Covent Gardenu nebo v metropolitní opeře v New Yorku. Po sametové revoluci byl ve své vlasti vítán s velkými ovacemi. A dnes slaví své narozeniny také frontman skupiny Mirai. Mirai Navrátil oslaví 34. Narodil se v japonském Ogaki do česko-japonské rodiny a první roky života strávil Mirai v Japonsku. Potom rodina přesídlila do Frýdku Místku a zajímavé je už jeho křestní jméno. Je to totiž taková drobnost, japonsky Mirai znamená budoucnost. Mirai Navrátil není jenom zpěvákem, ale absolvoval také práva na Masarykově univerzitě v Brně. Ovšem hudba postupně zvítězila. Kapela Mirai v roce 2014 vznikla a během několika let se stala jednou z nejúspěšnějších českých popových skupin. Mezi její nejznámější písničky patří i ta, kterou si teď zahrajeme. Když nemůžeš, tak přidej.

0: počasí.
1: Je 5:18, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Dnešní noc byla ve srovnání se včerejší podstatně teplejší. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. Nejvyšší teploty v Brně, v Tuřanech nebo v centru Brna, tam je to kolem 22 stupňů Celsia a 18 je třeba v Kobylí a nebo také v Ivanovicích na Hané a ve Strážnici. Předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyjde v 5:38, zapadne ve 20:20. Dobré ráno přejeme.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Brian Adams na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5:24 a jsou tu další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1899, vražda, která se změnila v politický boj. Byl by to jeden z násilných činů, jakých se odehrálo mnoho a dnes je připomínají jen malé pomníčky. Jenže jméno a zejména smrt Anežky Hrůzové je spojené s mimořádnými protižidovskými výpady na přelomu 19. a 20. století. Začněme po pořádku. Psal se 29. březen 1899 a na moravsko-českém pomezí poblíž Polné se právě z tohoto města vracela z práce švadlena Anežka Hrůzová. 19letá dívka žila ve vesničce Malá Věžnice, dnes v mapách zanesené jako Věžnička. Od Polné ji dělí něco kolem 3 kilometrů cesty vedoucí kolem lesa Březina. A právě tam na ní čekal vrah, či vrahové. Nejprve ji někdo uhodil do hlavy kameny a pravděpodobně i holí, pak přiškrtil a nakonec rozřízl hrdlo a tělo ukryl do křoví. Dívka do smrti zůstala pana. Ostatky objevili lidé po 3 dnech. Za pachatele tehdy vyšetřovatelé a soud označili 23letého žida Leopolda Hilsnera. Padaly zmínky o rituální vraždě křesťanské dívky a začalo období útoků proti židům označované jako Hilsneriáda. Leopold Hilsner měl sice trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí, nechával se však živit matkou právě v Polné. A protože neměl vysokou inteligenci ani vzdělání, mnozí lidé na něj hleděli skrze prsty. Anežka Hrůzová si opakovaně stěžovala, že ji v minulosti sledoval na cestě domů a on sám při výpovědích před policisty i soudem nedokázal řadu okolností svého chování vysvětlit. Důkazní ranou pro něj byl nález jeho kalhot se stopami krve ukrytých v synagoze v jeho domovském Velkém Meziříčí. To zapadalo do svědectví o tom, že se pohyboval po okolí místa s dalšími muži a že se v době po vraždě nečekaně převlékl do jiných šatů. Řada otazníků v procesu zůstala. Možné komplice se nepodařilo identifikovat. Přesto porotci Hilsnera odsoudili k smrti. Argumentovali i neobjasněnou předchozí smrtí Marie Klímové na téměř stejném místě o 2 roky dříve. Trest však císař František Josef I. změnil na doživotí a po 18 letech ve vězení mu zbytek prominul další císař Karel I. Dodnes nad událostmi i jejich vyšetřováním zůstává řada otazníků, včetně toho, že chyběly některé důkazy a další byly zničeny. Původní verze o rituální vraždě křesťanské pany spojené s jejím vykrvením kolovala mezi lidmi dlouho. Opakovali pověru o vraždách dětí či panen, jejichž krev přidávají o svátku Pesach do pokrmu Maces. Proti útokům vůči židům se postavil i pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který se dokonce zastavil na místě činu. Sklidil za své postoje řadu kritiky. Anežka Hrůzová má hrob na hřbitově v Polné a symbolický i na místě nálezu těla. Hilsner je pohřbený ve Vídni. Několik právníků a dalších osobností se snažilo najít další důkazy, včetně možných pachatelů. Obnovení procesu však nedosáhli.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Další kapitolu temných letopisů moravských napíšeme opět zítra touhle dobou.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci v Tišnově opravují nejstarší Kutanův pavilon tamní nemocnice. Koncem roku tam přibude nová tělocvična pro rehabilitace. V pokojích druhého a třetího patra vznikne klimatizace a personál využije nové zařízení pro polohování pacientů. Oprava budovy z konce 19. století stojí skoro 33 milionů korun. 28 z nich pokryjí dotace z Evropské unie. Vysoké školy žádají od státu víc peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy proto navyšují své kapacity. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jejich rozpočty naopak sníží. Ministerstvo školství původně navrhlo přidat vysokým školám 4 miliardy korun. O konečné podobě rozpočtu se ale teprve rozhodne. Stará radnice v Brně získá novou střechu, dělníci teď pracují v jejím dvorním traktu, hotovo budou mít do konce září. Rekonstrukce za bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra ani dalších institucí, které v budovách sídlí. Oprava vodovodu v Kroměříži do podzimu z části uzavře vytíženou křižovatku Havlíčkovy a Albertovy ulice. Uzavírka je povolena od 17. srpna do 13. listopadu. A na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat, večer pak může být i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, foukat by měl mírný vítr severních směrů, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 pozor u nehody na půltém kilometru a s omezením po nehodě počítejte i u Podivína na silnici do Velkých Bílovic, tam projíždí Kyvadlově. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Olympik vám zpíval stylovou písničku pro tyto dny, jmenuje se Slunce. 5:38 je aktuální čas. Kdo si chce v Sebranicích na Boskovicku zalít zahradu, umýt auto nebo napustit bazén, nesmí použít pitnou vodu z vodovodu. Jinak by mohl dostat pokutu až 50 000 korun. Tamní vodojem je zásobovaný z podzemního vrtu, ve kterém vody kriticky ubylo. A tak smí od začátku srpna lidé kohoutkovou vodu využívat jen na vaření nebo třeba k hygieně.
1: Vodu do konví na zalévání zahrady můžou lidé ze Sebranic napouštět buď ze studní, jako pan František.
2: Máme vlastní studnu, zalíváme z vlastní studny, ale teď už jenom opatrně. To máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu. A do studně nelezen, tak nemáme hněžený, kolik je tam vody.
1: Nebo používat dešťovou, jako paní Veronika.
3: Zalíváme zatím dešťovkou, no, co máme nachytanou.
1: Stačí vám dešťovka?
3: Zatím jo, ale už to dochází a pak to bude muset nějak omezit.
1: O zákazu, který se vztahuje taky na napouštění bazénu nebo mytí aut, místní ví.
3: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme.
1: Podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL vodovod zásobuje podzemní zdroj, který je v lese u obce, jenomže teď tam není vody dost.
4: Ten zdroj je poměrně mělký a když neprší nebo nesněží, tak dochází k tomu, to, co se stalo letos tady v těch extrémních suchách, že prostě je tam ta hladina nízká. Vedle toho je tady pomocná studna, která vlastně dočerpává. V důsledku velké spotřeby, kdy třeba v tom červnu se zřejmě napouštěly bazény, používala se prostě pitná voda i třeba na to zalévání a podobně, protože bylo sucho, tak jsme se dostali právě teď v tom červnu i teď v půlce těch prázdnin na kritickou hranici vody v tom vodojemu.
1: Zastupitelé mají dvě možnosti, jak situaci do budoucna vyřešit. Buď se připojí na skupinový vodovod, nebo najdou další, vydatnější podzemní zdroj. Druhou variantu zvolili třeba v Benešově. Omezení odběru tam tak po zhruba 2 letech nejspíš brzy přestane platit. Obec s nezávislým starostou Lukášem Krenárem má nový vrt.
5: Připojíme stávající jako zařízení k novému vrtu, které je vlastně vzdáleno od soustavy nějakých 200 metrů. A budeme využívat 2 stávající zdroje plus 1 nový vrt. Podařilo se nám to najít na poprvé a vydatnost vrtu je 2x víc než stávající 2 vrty.
1: Někde ani omezení odběru pitné vody a výzvy, aby jí lidé šetřili, nepomohly. Například v Dlouhé Lhotě na Blanensku musí cisterny do prázdných vodojemů vodu navážet. Stejně postupují taky v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku. Ze Sebranic Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Posloucháte úterní Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste s námi přesně ve 6:45. Je tu pro vás předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes ve srovnání se včerejškem podstatně výše. Pohybují se v rozpětí mezi 18 a 22 stupni Celsia. V centru Brna 22 stupňů a těch zmíněných 18 třeba ve Strážnici nebo v Kobylí. No a předpověď pro dnešek očekáváme polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude večer slábnout, rozptylové podmínky budou přes den velmi dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vychází v 5 hodin a 38 minut, respektive vyšlo, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Marcela Holanová vám zpívala v 5 hodin 49 minut. Tady je Český rozhlas Brno. No a před námi další kapitola, co v učebnicích nebylo. Víte, co jsou to takzvané mofety? Jestli ne, tak se dozvíte více právě teď od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Let's

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj zneplatnil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. Studenti pomáhají v Rajhradském klášteře s tříděním tisíců knih a bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatné. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístěním přístavu nanovo zabývat hejtmanství, doplňuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Jedná se čistě o procesní záležitost a na podstatě záměru se nic nemění. Klíčové je pravomocné rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil veřejný zájem na výstavbě přístavu.
0: Přístav má být podle zprávy vodních cest hotový v roce 2028. Proti rozšiřování plavby vystupuje spolek Děti země, podle kterého by přístav zničil cenné biotopy. Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dříve než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Žně už končí třeba v Jihomoravském, Zlínském nebo Olomouckém kraji. V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor kláštera Naum Tomáš Vraspír.
3: Měl vždycky Rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
0: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. My se k třídění sbírky v Rajhradském klášteře vrátíme krátce před 8 hodinou. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svá včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak vyjasní. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky teď ráno budou dobré, přes den pak velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 projíždějte opatrně, místem nehody na 73,5 kilometru. Nehoda je hlášena také na Masarykově náměstí v Telnici. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 6 hodin na 5 minut je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno, naladili jste si nás v úterý 11. srpna roku 2026 a jsme rádi, že jste s námi. Svátek dnes slaví Zuzana, ale možná nevíte, že dnes má narozeniny také žánr, kterému se říká hip-hop. A je to už doslova a do písmene dědeček, má 73 let. Před 73 lety se totiž uskutečnil v Bronxu takový speciální večírek, ve kterém Cliff Campbell se svou sestrou prodlužovali písničky instrumentální dvěma kopiemi stejné desky a tato party je považována za symbolický okamžik zrození hip-hopu. Dnešek je také dnem synů a dcer a pokud patříte mezi masouny, tak oceníte, že dnešek je dnem malinového koláče a nebo také dnem paníny a nebo dnem hraní v písku. Užijte si, co vám bude libo. My vám k tomu budeme hrát písničky, které nestárnou. Stylově O ráji slunce zaspívá teď, když už je slunce na obloze, Jiří Korn a za chvíli také Chtěl bych žít tak, jak se má, to bude Michal David. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a šťastnou cestu, ať už tuto chvíli míříte do koupelny nebo do práce.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Posloucháte nás v úterý 11. srpna 2026. 100 let uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního velkého tuzemského rozhlasového orchestru. Současný symfonický orchestr Českého rozhlasu svou činnost zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut je pro vás připravena na vlnách Českého rozhlasu Brno. Předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnešní noc poměrně vysoko a stále se to tak drží mezi 18 a 22 stupni. Takové jsou aktuální hodnoty. 18 stále Strážnice, Ivanovice na Hané nebo Tišnov Hájek. Vyšší teploty pak v centru Brna, ale také třeba v Brodě nad Jí 22 stupňů Celsia. A předpověď? Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, mírný vítr severních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu a bude večer slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 38 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 25 minut. Farnost ve Veverské Bytýšce u Brna po 20 letech mění kněze. Nahradí ho duchovní po ukončeném studiu. Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo. Celkem je jich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Těším se hlavně na lidi, protože mě baví objevovat, že všude jsou dobří lidé. To je takový krásný kněžský zážitek, že i ve společnosti, která je hodně rozdělená, farnost je místo, kde se všichni potkávají, říká kněz Jan Kříž, který převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. Studoval jsem licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, jak se přemýšlí o víře do hloubky a jak se o tom přemýšlelo v historii a jak se přemýšlí teď. Více informací najdete v zajímavém článku Hany Novotné na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další budou v našem vysílání k dispozici už za 5 minut. A do té doby písničky Se mnou vítr rád si brouká, zaspívá Karel Gott. No a po zprávách se můžete těšit na klasiku od Elánu, anebo také na Atentát od Krištofa. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a krásné ráno. Tady je Český rozhlas Brno, úterní, dnes je 11. srpna. Hezké vstávání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Budova krajského policejního ředitelství v Kounicově ulici v Brně se rozroste o přístavbu. Vedení hledá na zakázku za více než 670 milionů korun stavební firmu. Ta upraví také okolní venkovní plochy. Práce začnou nejspíš koncem října, hotové budou pak do 3 let. Značku regionální potravina Jihomoravského kraje letos chtělo získat 57 výrobců s 216 produkty, uspělo jich 9. Značku může po další 4 roky používat například říčanské plnotučné mléko od firmy Gennaro Říčany, hovězí sušené maso s marinádou z červené řepy od firmy Maso Beat Slovácko nebo lelekovická bylinková klobása od řeznictví a uzenářství Štulpovi. Kyjovská radnice eviduje za první 2 měsíce od zavedení sdílených kol téměř 6 000 výpůjček. Do služby se v květnu a červnu zaregistrovalo přes 800 uživatelů. Data za červenec zatím úředníci zpracovávají. Většinu cest tvoří výpůjčky do 15 minut, které jsou hrazené městem. Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce. A na Jihomoravě bude dnes polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha vyjasní. Teploty ty nejvyšší vystoupí na 29 až 32 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr severních směrů. Biozátěž tak bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením po nehodě teď počítejte na 73,5 kilometru dálnice D1 ve směru do Brna a také na Masarykově náměstí v Telnici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut přesně. V den svých narozenin včera zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Narodil se sice v Praze, ale od svých 2 let žil v Brně, kde absolvoval i gymnázium a 2 roky vysoké školy. V Brně žil i jeho starší bratr Bohuslav. Páralovy novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Jeho dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která může místy hraničit až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začněme ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2, po 3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
4: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
4: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
4: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
4: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
4: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
4: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrála, zpívala vám kapela Krištof, je 6:45 a minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno.
1: Počasí.
0: Neseme vám předpověď počasí pro dnešek. Teploty na jihu Moravy po dnešní teplé noci stále poměrně vysoko mezi 18 a 22 stupni Celsia. A předpověď ta slibuje polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 38 minut, zapadne ve 20 hodin. A 20 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut. V našem letním servisu teď poradíme těm, kteří se chystají na cestu autem do zahraničí. V některých státech totiž musí více než u nás hlídat nejen styl a rychlost jízdy, ale také minimální odstup od dalších aut. Například německá policie měří odstup z mostních kamer. Pokuta za vzdálenost menší než 0,3 sekundy při rychlosti nad 100 km za hodinu může dosáhnout 400 eur plus měsíční zákaz řízení. V Rakousku minimální odstup berou jako vzdálenost ujetou za 2 sekundy. Automatické měření zatím není plošné, ale už běží. Podobně 2-sekundovou mezeru počítají ve Francii, kde může být pokuta 135 eur a více. Naše zákony zatím bezpečnou vzdálenost nestanoví výslovně. Mluví o tom, že je nutné být schopen zastavit za vozidlem jedoucím vpředu. Na dálnici je to tedy nejméně opět ten zhruba 2-sekundový interval. V opačném případě pokuta činí řádově 1000 koruny. Pokuty se řídí právem státu, kde k přestupku došlo. Evropská unie přitom přijala směrnici, která usnadňuje vymáhání pokut za 15 kategorií přestupků i mezistátně. Buďte na svých cestách opatrní. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás chystá Pavel Chaloupka a budou tu za 7 minut.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Tišnovské nemocnici začala oprava nejstaršího pavilonu. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí přes 18 miliard korun. Brněnští vědci budou zítřejší úplné zatmění slunce pozorovat na Islandu a ve Španělsku. A dnes má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dělníci v Tišnově opravují nejstarší Kutanův pavilon tamní nemocnice. Koncem roku tam přibude nová tělocvična pro rehabilitace. V pokojích druhého a třetího patra vznikne klimatizace a personál využije nové zařízení pro polohování pacientů. Ti budou mít k dispozici víc koupelen a záchodů.
2: Doposud byla sociální zařízení v těchto patrech společná pro všechny pacienty na konci chodby. Nyní dělníci berou vždy blok 3 pokojů, na stranách toho prostředního vybourají otvory pro dveře a v místnosti vybudují záchody i koupelny pro oba vedlejší pokoje. Oprava budovy z konce 19. století stojí skoro 33 milionů korun, 28 milionů z nich pokryjí dotace z Evropské unie. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: A k rekonstrukci v Tišnovské nemocnici se vrátíme před 8:30. Energetická skupina ČES po výsledcích za první pololetí zvýšila odhad letošního čistého zisku. Nově očekává 31 až 35 miliard korun, tedy o miliardu více, než předpokládala ještě na jaře. Za první polovinu roku ČES vydělal přes 18 miliard. Provozní zisk před odpisy ale meziročně klesl o pětinu, především kvůli nižším prodejním cenám elektřiny. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhá lépe poznat slunce a jeho chování.
3: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
4: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
5: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
4: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky teď ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž na dvojce střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Masarykově náměstí v Telnici. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno vám všem, milí posluchači. 7:04 je s vámi Český rozhlas Brno. A máme radost, že jste si nás naladili 11. srpna 2026. Asi od Hany Zagorové a Petra Reska, a i tak jsme frajeri od Petra Nadě. První dvě písničky v této hodině a pak už soutěž, jak se u nás mluví, která nás dnes zavede pro soutěžní slovo na Slovácko. Pro výherce máme knihu, která se jmenuje Muž, který našel klid. Do soutěže věnovalo nakladatelství Výkazda. A připomenu ještě známou linku sem k nám do studia 726465200. Linka, na kterou můžete už za chvíli zavolat a zkusit své štěstí, buď přímo odpovědí anebo výběrem některé z našich variant. Přejeme vám dobré chutnání ke snídani, jsme rádi, že jste si nás naladili a přejeme vám, ať dnes všude dorazíte včas, ať se vám všechno podaří, do čeho se pustíte a co se nepodaří, tak aspoň ať vypadá jako záměr. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo se vypravíme na Slovácko. A dnes se vás ptáme, milí posluchači, co myslíte, že to znamená, když se na Slovácku řekne četina. 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to. Uvidíme, jaké budou vaše nabídky. Případně nabídneme i možnosti, které pro vás máme. Zavolejte, neváhejte. 726465200. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, dobré ráno, tady Alena Vyškov.
0: Aleno, vítám vás.
1: Děkuji.
0: Dobré ráno vám přeju.
1: Děkuji, dobré ráno.
0: Tak co byste řekla, že na Slovácku znamená, když se řekne četina? Co myslíte?
1: Nevím.
0: Já se přiznám, že dneska taky netuším ani oblast, ze které by to mohlo být.
1: Ne, to opravdu.
0: Tak četina, Aleno, může být buď za A vzrostlý plevel, nebo to může být mech na chodníku, a nebo to může být jehličí. Tak je to něco z rostlinné říše, buď vzrostlý plevel Ačko, mech na chodníku Bčko nebo jehličí Cčko, no tak to vám teda nezávidím a držím palce.
1: No tak to je úplně, tak úplný typ, no já bych dala asi to Cčko.
0: Typovala byste jehličí. A typujete správně, je to opravdu jehličí, ale no, představte si, to byl opravdu jenom typ, nebo vám to něco připomnělo?
1: Ne, to byl opravdu typ.
0: Jenom typ. Dneska máte šťastnou ruku, určitě to využijte. Vsaďte si ještě někde něco. Gratuluju vám.
1: Děkuji moc, děkuji.
0: Knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Moc krát díky za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou. Hodina 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Po písničce zpěvačky Gianna Nannini na vás čeká počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra krátce po 7 hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Bello počasí, 7 hodin a 17 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Zatím stoupají velmi nesměle, pohybují se stále v rozpětí mezi 18 a 22 stupni Celsia. Ty nejnižší hodnoty Tišnov, Hájek a Strážnice 18 stupňů a 22 je v Brně, ale už také v Lednici nebo v Brodě nad Dyjí. Předpověď pro dnešek slibuje polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia. Mírný vítr severních směrů povolené rychlostí do 25 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 38 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč. Tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. S hrabětem na cestách, tak se jmenují speciální prohlídky na zámku v Lysicích na Boskovicku. Jsou určeny dětem, a to už od 5 let. Prozradím, kam se majitel zámku hrabě Ervin Dubský na svých cestách podíval a co si z nich přivezl. Vyprávět o tom bude nejen dnes jeho sestra hraběnka Marie. Doprovodí účastníky akce i do zahrady a dobrá zpráva. Tyto prohlídky se budou ještě do konce srpna opakovat 16., 19., 23. a 26. srpna. Vždy v 11 a ve 14 hodin. Je také zájem velký, kapacita omezená a správci zámku proto doporučují rezervaci na čísle 516 472 235 nebo online. Do Břeclavy dnes zavítá putovní letní kino Na kolečkách, zastaví se na louce pod zámkem a promítat začne posetmění zhruba v 21 hodin, uvede českou komedii Po večerce. V rámci znojemského kulturního leta ožívá Hradní ulice ve Znojmě každé prázdninové úterý tóny cymbálové muziky. Dnes vystoupí neoveská cymbálová muzika, která slibuje, že roztančí netancující, rozespívá nespíváky a všechny dohromady rozveselí a pohladí po duši. Začíná se v 18 hodin a 30 minut. S vámi je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 25 minut. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a budou tu za 5 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Vydání stavebního povolení pro více než 300 družstevních bytů v Brně Přísřednicích očekává město letos na přelomu září a října. Byty určené pro rodiny i jednotlivce vyrostou v Moravanské ulici. Podle původního předpokladu mělo družstevní bydlení v Přísřednicích stát už letos. Přípravy však podle Kláry Opálkové z tiskového střediska magistrátu zkomplikovaly třeba složité povolovací procesy. Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky, informovala o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dříve než loni. Podle odhadů Českého statistického úřadu by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Lidé v Sebranicích na Boskovicku nemůžou používat vodu z vodovodu na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Pod pokutou 50 000 korun to zakázal úřad v Boskovicích. Vodojem je zásobovaný podzemním vrtem, hladina tam kriticky klesla. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výjížďky na hodinu i pro celodenní putování. A na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, foukat bude mírný vítr severních směrů, biozátěž je pak střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte místem nehody na Masarykově náměstí v Telnici. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 38 minut. Kdo si chce v Sebranicích na Boskovicku zalít zahradu, umýt auto nebo nepustit bazén, nesmí použít pitnou vodu z vodovodu. Jinak by mohl dostat pokutu až 50 tisíc korun. Tamní vodojem je zásobovaný z podzemního vrtu, ve kterém vody kriticky ubylo. A tak smí od začátku srpna lidé kohoutkovou vodu používat jen na vaření nebo k hygieně.
1: Vodu do konví na zalévání zahrady můžou lidé ze Sebranic napouštět buď ze studní, jako pan František.
2: Máme vlastní studnu, zalíváme z vlastní studny, ale teď už jenom opatrně. To máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu. A do studně nelezen, tak nemáme hněžený, kolik je tam vody.
1: Nebo používat dešťovou, jako paní Veronika.
3: Zalíváme zatím dešťovkou, no, co máme nachytanou.
1: Stačí vám dešťovka?
3: Zatím jo, ale už to dochází a pak to bude muset nějak omezit.
1: O zákazu, který se vztahuje taky na napouštění bazénu nebo mytí aut, místní ví.
3: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme.
1: Podle starostky Evy Škrabalové za KDU-ČSL vodovod zásobuje podzemní zdroj, který je v lese u obce, jenomže teď tam není vody dost.
4: Ten zdroj je poměrně mělký a když neprší nebo nesněží, tak dochází k tomu, to, co se stalo letos tady v těch extrémních suchách, že prostě je tam ta hladina nízká. Vedle toho je tady pomocná studna, která vlastně dočerpává v důsledku velké spotřeby, kdy třeba v tom červnu se zřejmě napouštěly bazény, používala se prostě pitná voda i třeba na to zalévání a podobně, protože bylo sucho.

0: tak jsme se dostali právě teď v tom červnu i teď v půlce těch prázdnin na kritickou hranici vody v tom vodojemu.
1: Zastupitelé mají dvě možnosti, jak situaci do budoucna vyřešit. Buď se připojí na skupinový vodovod, nebo najdou další, vydatnější podzemní zdroj. Druhou variantu zvolili třeba v Benešově. Omezení odběru tam tak po zhruba dvou letech nejspíš brzy přestane platit. Obec s nezávislým starostou Lukášem Krenárem má nový vrt.
2: Připojíme stávající jako zařízení k novému vrtu, které je vlastně vzdáleno od soustavy nějakých 200 metrů a budeme využívat dva stávající zdroje plus jeden nový vrt. Podařilo se nám to najít na poprvé a vydatnost vrtu je dvakrát víc než stávající dva vrty.
1: Někde ani omezení odběru pitné vody a výzvy, aby jí lidé šetřili, nepomohly. Například v Dlouhé Lhotě na Blanensku musí cisterny do prázdných vodojemů vodu navážet. Stejně postupují taky v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku. Ze Sebranic Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 7:45, neseme vám aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují stále v úzkém rozpětí mezi 18 a 22 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje teploty o něco nižší než včera, mělo by být polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 38 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 48 minut. 20 studentů jsou potřeba k přestěhování sbírky knih po historikovi umění a Nestorovi, moravských památkářů Miloši Stehlíkovi. Tisíce svazků odkázal benediktinům z kláštera v Rajhradě u Brna. Těm teď s tříděním knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Prosím vás, nějaký poslední člověk, schválejte to. Tak, můžeme další.
2: Takže momentálně přeskládáváme kartony bývalého archivu na jiné místo, aby jsme tam mohli naskládat novou knihovnu, aby to potom bylo zpřístupněné návštěvníkům kláštera. A vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom, že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
3: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
2: Tady jsou svazeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
3: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
4: Knížek. Asi věže jako reálně. Jakože snažíme se to tady prostě jako takže na jedno místečko, a to je potom jako je pěkné.
5: Co to bude katalogizovat?
4: Tohle to všechno se má vlézt tady jako na ty poličky.
5: Mělo by. Snažíme se to jako by, no.
3: V klášteře studenti stráví týden. Práci placenou nemají, ale dostanou za ní kredity pro studium. Podle jejich vyučující Jany Opltové si ale žáci mají odnést hlavně zkušenosti.
6: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk byť v seminářích jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
3: Sbírku tisíců titulů věnoval rajhradskému opatství na sklonku svého života významný brněnský historik umění Miloš Stehlík, který za svou práci dostal i cenu Ministerstva kultury za památkovou péči. Proč právě Rajhrad, to vysvětluje převor opatství Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěla, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
3: První zájemci by mohli knihovnu vidět v září, buď v místnostech kláštera, nebo v tamním památníku písemnictví na Moravě. Z Rajhradu Jakub Holer, Český rozhlas.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Lanka, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout kliček.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Policejní budova na Kounicově ulici v Brně získá novou přístavbu. Vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Rozbíhá se hlasování v anketě o strom čtvrtstoletí a bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Budova krajského policejního ředitelství na Kounicově ulici v Brně se rozroste o přístavbu. Vedení hledá na zakázku za více než 670 milionů korun stavební firmu. Ta upraví také okolní venkovní plochy. Práce začnou nejspíš koncem října, hotové by pak měly být do 3 let. Co v přístavbě vznikne, ví policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Jedná se o přístavbu operačního střediska, podzemních garáží, sportovní relaxační plochy a úpravy venkovních ploch. Přístavba kanceláři nového operačního střediska je 3podlažní hranol ve vzduchu ukotvený na ocelobetonové konstrukci.
3: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně víc uchazečů než dříve. A pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné školy, ty vysoké, mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů. Tedy asi o 5 000 méně než letos. Ministerstvo školství přitom navrhlo na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. Teď situaci nekomentuje. O konečné podobě v rozpočtu se teprve rozhodne. Od tohoto týdne můžou lidé hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Vyhlásila ji nadace partnerství k 25. výročí soutěže Strom roku. Do klání jich pořadatelé vybrali jen 13 z těch, které v minulosti v anketě zvítězily. Od 29. září se výběr zúží na 5 stromů s nejvyšším počtem hlasů.
6: O titul Strom čtvrtstoletí se utká i vítěz loňského ročníku soutěže, tedy Oldřichův dub z Ústeckého kraje. Hlasovat můžou lidé i pro opatovickou borovici nebo pernštejnský tis, který podle legendy střeží hrad Pernštejn posledních 1000 let. Celkem se o přízeň lidí uchází 3 jehličnany a 10 stromů listnatých. 3 nejúspěšnější stromy nadace partnerství ocení odborným ošetřením. Komunity, které se o ně starají, čeká i finanční odměna. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: V souvislosti s 55. ročníkem Barumček rally jsou ode dneška v pohotovosti 300 policistů. S dohledem na veřejný pořádek i koordinaci dopravy jim bude pomáhat vrtulník. První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína kvůli závodu pak čeká obyvatele ve čtvrtek v noci.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D2 počítejte s omezením u Břeclavy na 49. kilometru. Tam pravý pruh ve směru na Slovensko zabrali silničáři. Pozor i v místě nehody na nádražní ulici ve Šlapanicích. Došlo při ní k úniku oleje. Čisté cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je aktuální čas. Tady je úterní Český rozhlas Brno. Dnes je 11. srpna, podle kalendáře svůj svátek dnes slaví dámy, slečné paní, nositelky jména Zuzana. Jméno má hebrejský původ, vychází ze slova Šošana, které bývalo vykládáno jako lilie, případně jako růže nebo také dokonce lotos. V českých databázích se Zuzan objevuje zhruba 61 tisíc, což je stále tedy velmi oblíbené. Líbené jméno. Všem Zuzanám posíláme Jitku Zelenkovou, v písničce Máme si co říct, a nechtě také tato písnička malým dárkem pro všichni dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i frontman kapely Miraj Navrátil. Přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení, užívejte dnešního dne a za chvíli už je tu počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. Mojmír Martan u mikrofonu dnes. Mojmíre, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině?
2: Ráno je slunečné, je jasno nebo skoro jasno. Teploměry ukazují hodnoty od 19 do 23 stupňů.
1: Mojmíre, jaké bude úterý 11. srpna? Jaké počasí přinese?
2: Bude skoro jasno nebo polojasno, večer se obloha vyjasní, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, mírný vítr severních směrů bude večer slábnout.
1: Je to takový drobný pokles teplot ve srovnání se včerejškem, bude to tak pokračovat třeba i ve středu?
2: Ano, bude to pokračovat. Středa bude patřit těm nejchladnějším dnům v tomto týdnu společně se čtvrtkem, takže zítřejší ranní teploty už budou nižší než ty dnešní, které byly většinou mezi 20 a 16 stupni. Zítra čekáme 15 až 12 v údolích, na některých místech jen kolem 10 stupňů. No a odpolední teploty už vystoupí pouze na letní hodnoty 26 až 29 stupňů. Na severu kraje tam bude míst jen kolem 25 stupňů. No a na obloze nebude mnoho mraků, bude jasno nebo na nejvýš skoro jasno.
1: Když se podíváme aspoň letmo ještě na teploty koncem týdne, čtvrtek, pátek, budou ve znamení teplot podobným těm dnešním nebo půjdou nahoru?
2: Tak čtvrteční ráno bude ještě patřit těm chladnějším s teplotami 15 až 11 stupňů, odpoledne se oteplí na 27 až 31 stupňů, v pátek potom v noci 16 až 12, přes den 29 až 33 stupňů, jinak očekáváme slunečné počasí po oba dva dny.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 11. srpen.
2: Nejtepleji bylo v roce 2015 Brod nad Dyjí 37,3 stupně, nejchladněji v roce 1949 Žďárna pouhé 4 stupně nad nulou.
1: To byl meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření a zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat. Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Lepší dostupnost koupelen i záchodů a taky nová klimatizace. Tišnovská nemocnice získává lepší podmínky pro pacienty. Na čem přesně tam teď řemeslníci pracují, už nám řekne redaktor Jakub Holler, který je se mnou ve studiu. Jakube, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se přesně v historickém pavilonu nemocnice děje?
1: V nejstarší budově nemocničního areálu dělníci renovují pokoje a mění jejich rozložení, konkrétně v druhém a v třetím nadzemním patře. To, aby už pokoje nestály těsně za sebou a aby měli blízko toalety i koupelny. Ty dřív totiž fungovaly jen na konci chodby a byly společné pro všechny pacienty. Dělníci si vždy vezmou blok tří pokojů, v tom prostředním vybourají dveře po stranách a vevnitř vytvoří sociální zázemí pro ty dva vedlejší pokoje. V místnostech také přibudou klimatizace a zdvihací zařízení pro polohování pacientů. Vedení nemocnice si tímto slibuje větší komfort pro pacienty i pro lékaře. Součástí projektu je mimo jiné vybudování tělocvičny pro rehabilitace.
0: Když říkáme, že je to nejstarší budova areálu, tak jak je vlastně stará?
1: Hodně. Budova vznikla v roce 1899. Lékař František Kutan tehdy nechal v Tišnově postavit sanatorium zaměřené na vodoléčbu, fyzikální terapii a léčbu nervových onemocnění. V dalších dekádách vedle budovy vznikly další přístavby, které dnes tvoří celý areál. Doplním, že se v sanatoriu léčila řada českých osobností, například Leoš Janáček, Vlasta Burian nebo František Halas.
0: Zpátky do současnosti, jakoby kolik celá modernizace bude stát a kdy vlastně skončí?
1: Stavební práce by měly skončit do konce roku, jsou hlučné a prašné a proto dělníci vybudovali dočasnou zeď z příček, která dělí stavbu od zbytku nemocnice. Celý projekt stojí necelých 33 milionů korun. Z toho skoro 28 milionů pokryjí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
0: Jihomoravský kraj, kterému nemocnice patří, před víc než 10 lety plánoval velkou opravu nemocnice za 100 miliony korun. To se nakonec nestalo?
1: To sice ne, ale k postupné modernizaci dochází. Například loni nemocnice zavedla jednotný software, ve kterém jsou všechny základní údaje pacienta, včetně jeho teplot nebo vývoje jeho zdravotního stavu. Tento projekt vyšel na 28 milionů korun a víc jak 2/3 uhradili evropské dotace. V posledních letech investovala nemocnice Tišnov i do kybernetické bezpečnosti a má taky 2 nové sanitky nebo auta pro oddělení domácí péče, kterými jezdí personál domů za pacienty.
0: Konstrukci nejstarší části Tišnovské nemocnice jsme mluvili s redaktorem Jakubem Hollerem. Jakube, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatné. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístěním přístavu nanovo zabývat hejtmanství. Přístav má být podle správy vodních cest hotový v roce 2028. Stará radnice v Brně získá novou střechu. Dělníci teď pracují v jejím dvorním traktu. Hotovo budou mít do konce září. Rekonstrukce za bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra, ani bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra, ani dalších institucí, které v budovách sídlí. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3 000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. V Prostějově začalo odbahnění a údržba mlýnského náhonu. Dělníci pomocí těžké techniky odstraní nánosy bahna, upraví břehy a doplní dlaždice v místech, kde chybí zpevnění. Práce potrvají do pátku. A na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat bude mírný vítr severních směrů a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Mezi 16. a 18. kilometrem dálnice D2 se na cestě do Břeclavy projíždí jedním pruhem, pracují tam silničáři a s omezením po nehodě počítejte na Nádražní ulici ve Šlapanicích. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, posloucháte nás 11. srpna 2026. Archeologická stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích poblíž Znojma má za sebou rozsáhlou opravu. Výzkumníci ji využívají od letošního února a většinu času zatím věnovali stěhování 10 000 nálezů. Ve stanici obklopené významnými nalezišti jsou teď nové laboratoře, místnosti pro studenty i technologie, které z hlíny vytáhnou i to, co lidské oko nevidí.
1: Nacházíme se v depozitářích lokality Těšetice-Kyjovice, kde mají naši archeologové nově zmodernizované depozitáře pro ukládání materiálu.
2: Do nově zrekonstruované archeologické stanice mě uvádí Markéta Stulírová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejím zázemím mě provází vedoucí místního výzkumu Petr Tóth.
3: Skladujeme tady všetko, co se doteraz vyskúmalo, keramiku, zvěrací kosti a různé kamenné artefakty.
2: Právě procházíme takovou dlouhou chodbou a všude kolem nás jsou, vypadá to trošku jako sejfy, ale skladujete tady teda archeologické nálezy.
3: A teraz si zkusíme

0: ten regál otvoriť.
1: Točí to takovým volantem a odkrývá se právě celý regál. Plný papírových krabic s nálezy. Co jsme tady zrovna odkryli?
0: Různé kosti, ale takisto aj vzorky s plodami, které byly odobrané v roku 2010 počas výzkumu. Tyto vzorky budou čekat na další zpracování v budoucnosti.
1: Takže tady ještě spoustu nespracovaných vzorků, které čekají na analýzy.
0: Přesně tak. Už je vyplavený archeologický materiál, to znamená, že z tej hliny, ktorá sa zobrala, sa v podstate odplavil ten sediment a zostali nejaké semena, ulity alebo drobné kosti.
1: Kolik tady takových nálezných materiálov vlastne máte?
0: Máme tu zhruba 10 000 krabic a kapacita depozitára je zhruba 40 000 krabic.
1: Takže sa toho sem ešte spoustu vejde?
0: Je to pripravené aj pre mojich nástupcov do budúcna. Ja si myslím, že vystačí možno na nejakých 100 rokov.
1: Vycházíme ven a presúvame sa opäť do další místnosti.
0: Ten depozitár slúži nielen na úschovu archeologických nálezov, ale po jeho obvode sa nachádza aj súbor niekoľkých miestností, ktoré zodpovedajú potrebám vplývajúcim z našej práce.
1: To je taková malá pracovna.
0: Táto miestnosť bude slúžiť na plavenie archeobotanického materiálu.
2: Z obyčejné hlíny sa po vyplavení stáva cenný zdroj informácií. Práve v ní sa totiž skrývajú semena, uhlíky, drobné zvířecí kosti i další pozůstatky, ktoré by inak zostali bez povšimnutí.
0: Cieľom je získať vzorky, pomocou ktorých môžeme rekonštruovať život človeka v minulosti a zároveň aké bolo prírodné prostredie. A ak ešte chcete, tak sa môžeme pozrieť do kontajnera.
1: Áno.
0: A tam je v podstate to srdce toho celého systému.
1: Otvíráte tady venkovní kontajner, ve ktorom sa nachází čistírna vod tady téhle archeologické stanice.
0: Je to dôležité z toho hľadiska, že počas plavenia sa míňa veľké množstvo vody a aby sme v podstate šetrili prírodné zdroje, tak je potrebné túto vodu naspäť využívať.
2: Nové depozitáře ale nejsou jedinou změnou. Archeologická stanice se má dál rozrůstat, říká archeoložka Barbora Rigulová z Filozofické fakulty.
3: Je v plánu tady se věnovat i experimentální archeologii, protože ta nám může ukázat i jiné pohledy, jak ti lidé fungovali, je třeba si to všechno vyzkoušet a nejenom koukat na ty artefakty, takže máme v plánu experimentální políčko, potom takovou pergolu, kde budeme zkoušet třeba i výrobu té keramiky a podobně.
2: Letos a příští rok budou další budovy se studovnami, laboratořemi i zázemím pro výzkum. Z Těšetic Kyjovic, Marek Hensl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písnička z roku 1989, alba V přítmi, Marcias a Zuzana Michnová s Luisem. Je 8:45 a minuta k tomu.
1: Počasí.
0: Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty venku stoupají, pohybují se aktuálně mezi 20 a 23 stupni Celsia. A předpověď, ta slibuje polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů do 25 km za hodinu bude večer slábnout. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 38 minut, zapadne ve 20 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Bádání archeologů je pečlivá a náročná práce, která si všímá doslova každého kamene nebo zbytku zdi. Na hrad ve Veří na Brněnsku zamířila s mikrofonem kolegyně Jarka Vykoupilová, aby zjistila, čeho si aktuální výzkum všímá a co zatím odhalil.
1: Kráčíme k bráně jižní nádvořím hradu ve Veří. Josef Jan Kovář, archeolog, mi dělá doprovod.
2: Zkoumáme tady jižní bránu státního hradu ve Veří a přilehlou skleníkovou terasu. Je to záchranný archeologický výzkum, který vede Národní památkový ústav. Jsme tady od prosince téměř každý týden, bez ohledu na počasí, což znamená, zažili jsme kopání sondy při ranních teplotách, které padaly v tom lednu, únoru k minus 13, minus 17 stupňům. A stejně tak jsme zažili i teď ty poslední vedra. Tady všude jsou samozřejmě zábrany, protože výzkum probíhá za plného návštěvnického provozu. Hrad ve Veří je zkoumán kvůli projektu na celkovou obnovu, rekonstrukci tady té brány i té terasy, protože obě dvě ty nemovitosti byly už v dosti špatném stavu.
1: Zkuste mi prosím teď shrnout to, co vás třeba překvapilo.
2: Blížíme se pomalu k místu, které nás překvapilo skutečně hodně. Vstupujeme do toho druhého nadzemního podlaží, to už za nás archeologie je hotové, jak vidíte, jsou tady všude položené nové podlahy. Tady v téhle místnosti, kdyby měla vzniknout kavárna, tak pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, o značné dimenzi, šířka 220 cm, která vede od toho příhrádku, od té západní fortifikace, směrem k tomu hradnímu jádru. A znamená to, že vlastně až po odbourání té středověké hradby byla postavena tahle část brány. Jo, čili tahle část brány je mladší než středověká, mohla být dobudována až dodatečně, třeba v 16. století, kdy už nebyl kladen takový důraz na obranyschopnost a bezpečnost, ale stále více sílila složka komfortu a pohodlného bydlení.
1: Tak ještě jsme vstoupili do místnosti, která je pod hradbami.
2: Tohle je sklípek vlastně mezi tou jižní bránou a oranžerií. Když se podíváme před sebe, tak tady ta kamenná nebo smíšená cihlovou kamenná zeď už je obvodová zeď té jižní brány. Tady napravo od nás potom je oranžerie. Zde je sestup do podzemí, kde se nachází otopné zařízení. Budou tady rozvody tepla, kterými bude oranžerie i ta brána vytápěná. Zde tady ty kameny, tak to je takzvaný štět, což znamená, máme tady nějakou starší podlahu. Tady máme nějaký cihlový kanálek, který jde kolmo, ale je narušený tím schodištěm. Na druhou stranu, když si trošičku popojdeme opatrně, tak tady uvidíte zbytek komínu. Jo, tady jsou očazené cihly a ten komín jde vlastně do té zdi, což znamená, je starší než tady tahle zeď, a oni, když budovali tu stěnu, tak prostě neodbourali to až do základu, ale jednoduše to přestavili. Takže tímhle se zabýváme v dnešních dnech.
0: Více se o výzkumech na hradu ve Veří i zřícenině v Lelekovicích u Brna dozvíme už tento čtvrtek v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno, kdy bude hodinu před polednem hostem právě archeolog Josef Jan Kovář. A celou hodinku si s ním bude povídat v pohodlí studia Jarka Vykoupilová. Archeologické téma máme připravené i dnes po 11. hodině, kdy s nimi vyrazí kolega Zdeněk Truhlář na brněnský Dornych.

Tady je Český rozhlas Brno, dobré ráno Moravo. S datem 11. srpna se pomalu chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu zprávy s Pavlem Chaloupkou, no a po 9. hodině jak tak jinak srdcovky se Zdeňkem Junákem. Splněná písničková přání, spousta dobré nálady a legrace. Tak, jak jste se Zdeňkem Junákem zvyklí, ani dnešek nebude výjimkou. Užijte si srdcovky, užijte si celý 11. srpen a zítra po 5. hodině se opět uslyšíme. Na závěr trocha poezie dnes z pera básníka Lukáše Matouše. Báseň se jmenuje Střekov 4. Přestal jsem plýtvat slovy a vlastně i sebou. Teď stojím sám na konci uliček, které oslepli. Kolik roků tam, tolik i zpět. A každý tvůj dotek zkracuje krok. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Přibývají omezení odběru vody, nově platí v Sebranicích. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO. V Kyjově evidují za 2 měsíce skoro 6 tisíc výpůjček sdílených kol a bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Lidé v Sebranicích na Boskovicku nemůžou používat vodu z vodovodu na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Pod pokutou 50 tisíc korun to zakázal úřad v Boskovicích. Vodojem je zásobovaný podzemním vrtem. Hladina tam kriticky klesla.
2: Přišla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme a zalíváme zatím dešťovkou.
3: Zalíváme z vlastní studny, to máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu.
4: Takhle se zákazem zalévání nebo napouštění bazénu vypořádali pan František a paní Veronika. Příčiny nedostatku vody objasňuje starostka Eva Škrabalová za KDU ČSL.
5: Máme zdroj, je to tady v lese za obcí, nicméně ten zdroj je poměrně mělký, tady v těch extrémních suchách je tam ta hladina nízká.
4: V září budou zastupitelé řešit, jestli najdou nový podzemní zdroj nebo připojí obec na skupinový vodovod. Případně můžou obě možnosti zkombinovat. Ze Sebranic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo více než 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí pak by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Kyjovská radnice eviduje za první 2 měsíce od zavedení sdílených kol téměř 6 tisíc výpůjček. Do služby se v květnu a červnu zaregistrovalo přes 800 uživatelů. Data za červenec zatím úředníci zpracovávají. Většinu cest tvoří výpůjčky do 15 minut, které jsou hrazené městem. Pokračuje místostarosta Daniel Čmelík za 27 nezávislých.
6: Často používají ta kola na přemísťování například od vlakového nádraží do centra města, či od autobusového nádraží do centra města, nebo i studenti gymnázia, kteří dojedou vlakem, dojedou ke gymnáziu a v odpoledních hodinách. Naopak plánujeme v tom rozsahu, v jakém to máme dneska, to provozovat až do konce roku.
0: Pracovníci prostějovské radnice zprovoznili digitální mapu hřbitovů, lidem usnadní vyhledávání hrobů příbuzných nebo známých. Takzvaná pasportizace vyšla městský rozpočet na bezmála 1 400 000 korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky pak budou velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 se mezi 16. a 18. kilometrem projíždí ve směru na Břeclav jedním pruhem. Pracují tam silničáři. Pozor i v místě nehody na okraji Tišnova na silnici do Železného. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Malý dárek do dlaně předám k svátku Zuzaně. Nevelký však ruku na to, zácnější je nežli zlato. A ani sůl dodám tence, není žádná konkurence. Nikde nejde nakoupit můj dáreček dobrý hit. Přesto problém pro mě není rozdávat bez omezení. Ať je vás i milion, každý u mě má svůj tón. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 11. srpna roku 2026, máme léto. A když jsem se podíval do kalendáře, třpití se tam krásné křestní jméno Zuzana. A tak všem Zuzankám, Zuzanečkám, Zuzikům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, tak v zorném úhlu, bych řekl ve svém blízkém dohledu, mám dvě Zuzanky. Jedna je naše kolegyně v rozhlase, paní doktorka Zuzana Kopuletá. Takže milá Zuzanko, všecko nejlepší k tvému svátku. A tou druhá, to je moje roztomilá holčička, moje dcera Zuzanka Machálková. Takže Zuziku, i tobě všecko nejlepší. Užijte si, děvčata, dnešní den. No, a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro ženský a mužský sbor z Hroznové Lhoty, který v tomto roce slaví 30 let svého zpívání. Sbory vystupovaly nejdál v Praze a na Slovensku. Nejvýš na Zvonici ve Velkých Karlovicích. Největší zima nám byla v Brně na náměstí Svobody před Vánocemi. To bylo minus 15 stupňů Celsia. Nejkrásnější prostředí v arcibiskupském sále v Olomouci. Nejvíc nás hřálo u srdce, když jsme vystupovali všichni pro nemocné v hospici na Svatém Kopečku a pro dětské domovy. Velkou pomocí nám byla doprovodná muzika. Velký dík patří také všem, kteří s námi už nespívají, ale taky s námi dlouhá léta zpívali. Moc děkujeme a přejeme, ať ta naše lhotská písnička stále žije a hřeje u srdce nejen nás, ale všechny ty, kdo se s ní potkávají. Pevné zdraví všem přejí zakládající zborů Ludmila a Josef Mackovi. Tož, moji milí Mackovi, ať vám to zpívá a pevné zdraví. No a já jsem vám vybral písničku, no tak když jste ten mužský a ženský sbor, Modlitbu za vodu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Přerově se kdysi vyráběl fotoaparát. Měl, ten fotoaparát měla doma spousta rodin. Měl název Flexaret a byl z mé opty. Takový ten na dvě oka, kde se člověk díval zhora do matnice a musel si obraz v hlavě otáčet, protože se hýbal naopak. A hlavně měl v sobě film 12 políček, anebo kinofilm 36 políček. A to bylo všechno, co jste z celé dovolené měli. Takže se stalo. Rovnejte se. Prosím vás, ať to nemusím dělat dvakrát. Teto, ty jsi zavřela oči. Stredo, ty ses otočil. No, ale, no tak je to smůla, ale dobře, dobře, jedeme dál. Jestli to vyšlo, to jste se dozvěděli za týden, když jste si vyzvedli obálku z fotoslužby. A v ní byly tři fotky. Rozmazané, jedna úplně černá a jedna, no, na které byl krásně vidět váš palec. Za to ty, co vyšly, si člověk pamatuje do dneška. Možná právě proto, že jich bylo málo. Dneska máme v telefonu 400 fotek z jednoho výletu a nedokážeme z nich vybrat jednu jedinou. A přiznejme si, už jste si letos prohlíželi ty loňské fotky? Tož tak.

A protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí. Čte Zdeněk Junák. No a už tady mám indicí, která zní takto. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde. Opakuji úterní indicii. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde. Tak to byla úterní indicie, ale nebojte se, moji milí, bude ještě středeční, čtvrteční, páteční, jsou to jednotlivé střípky, které se skládají hezky a v pátek vám bude určitě všechno jasné. Tak a už vám pouštím písničku.

A já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky Vyznání zpívají Bobr a Motýl, a to 11. srpna. Tento den před 43 lety byl naším dnem svatebním. Chtěla bych tímto poděkovat manželovi Jeníčkovi za všechny společně strávené roky, za jeho lásku a obětavost pro celou rodinu. Děkuji, vaše stálá posluchačka Milena. Milá paní Mileno, rád splním přáníčko k vašemu výročí, ale tu písničku si zasloužíte taky vy, nejen váš Jeníček, taky vy, paní Mileno. Vybrala jste písničku, takže už jsou tady Bobr a Motýl a jejich Vyznání.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 11. srpna pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře.

Polívku jsem ale později našel jinde. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční, takže máme se na co těšit. No a prosím vás, mám tady ještě pro vás jedno takové upozornění. Já vím, že už si říkáte, ten junák opravdu z nás dělá, fakt nevím co, neustále to opakuje, ale věřte, že jsou pořád lidi, které potkávám na ulici a řeknou mi, pane junáku, my bychom vám rádi taky namluvili nějaký ten vzkaz, ale to telefonní číslo říkáte tak rychle a my si ho nestačíme poznamenat. Takže přátelé, jak se říká, opakování je matka moudrosti, takže pokud chcete, abych vám splnil vaše přání, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do našeho playlistu, do scénáře, abychom na to měli dostatek času. To je pro dnešek všechno. A teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 už začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.

0: Liberecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snážíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vody a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě zloučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kamenný pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme tam tud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Další Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba Mikulov, zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Mně se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj zneplatnil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Brněnská stará radnice dostane novou střechu a bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatné. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístěním přístavu nanovo zabývat hejtmanství, doplňuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Jedná se čistě o procesní záležitost a na podstatě záměru se nic nemění. Klíčové je pravomocné rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil veřejný zájem na výstavbě přístavu.
0: Přístav má být podle zprávy vodních cest hotový v roce 2028. Proti rozšiřování plavby vystupuje spolek Děti země, podle kterého by přístav zničil cenné biotopy. Digitální a informační agentura spolu s ministerstvem vnitra chystají na čtvrtek veřejný zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Stará radnice v Brně získá novou střechu. Dělníci teď pracují v jejím dvorním traktu. Hotovo budou mít do konce září. Rekonstrukce za bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra ani dalších institucí, které v budovách sídlí.
3: Na nádvoří je nově přístupná výstava fotografií z archivu Národního památkového ústavu. Na nich lidé můžou vidět, jak se budova v minulém století proměňovala. Stará radnice je jednou z nejstarších světských staveb v Brně. Její základy vznikly nedlouho po založení města. Od té doby byla několikrát přestavěna, například známý portál s křivými fiálami pochází z období pozdní gotiky. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě, používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 zůstává na stém 91. kilometru auto s poruchou, blokuje levý pruh. V Brně pozor u nehody na Cejlu a opatrně projíždějte i místem nehody u Tišnova na silnici do Železného. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne, milí posluchači, máme 4 minuty po 10. hodině a Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Čeká nás dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou, ale také pro vás budu mít spoustu zajímavostí. Už za chvíli se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který odhaluje zajímavá místa jižní Moravy. Také se podíváme za pochoutkovým rokem, no a pozveme vás do Znojma na zajímavý hudební minifestival. No a zahrádkáři v této hodině také měli pozorně poslouchat, protože Babské rady se budou týkat zahrádek a také správného zalévání. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš odhaluje stále další zajímavosti a krásy Jižní Moravy. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby je během jediného dne poznal a představil nám ji. Minule zavítal do Slupy, kde se mu místní vylosovali na dnešek návštěvu Benešova nedaleko Boskovic. Já tě, Vojto, zdravím ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Tak co nám o Benešově prozradíš?
2: No, na náhorní rovině Drahanské vrchoviny mezi vrcholy Paprčem a Skalkami leží právě obec Benešov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Území bylo původně pokryto hlubokými a obtížně přístupnými lesy. Už v roce 1078 ho však vévoda Ota I. daroval premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce. Klášter se následně zasloužil o rozvoj zdejšího území. Z Německa byli povoláni skláčtí odborníci, kteří v místech dnešního Pavlovského dvora založili skelnou huť. Pro skláře vznikla také vesnice Beníška, která však později zanikla. Samotný Benešov se postupně rozvinul kolem tvrze nebo zemanství s hospodářským dvorem. V roce 1610 už zde stálo 20 stavení a obec měla také vlastní pečeť s motivem běžícího jelena. Ten mimochodem zůstal ve znaku až dodnes. Výraznou dominantou Benešova je kostel, který byl postaven na místě původní tvrze po zrušení hradištského kláštera. Stavba byla vysvěcena 11. listopadu 1787 a kostel společně s litinovým křížem před ním dnes patří mezi chráněné kulturní památky. K Benešovu patří také místní část Pavlov, která vznikla v roce 1755 společně s hospodářským dvorem u Rybníka. Ten sloužil jako poboční sídlo hradištského kláštera. V roce 1994 zde byla postavena a vysvěcena kaple. Benešov ale není jen místem s bohatou historií. Obec leží v krajinářsky cenném parku Řehořkovo-Kořenecko a její okolí nabízí řadu zajímavých přírodních míst.
1: Tak ty jsi začal úplně tak pohádkově, když mluvíš o těch místech, co se chystáš v Benešově navštívit.
2: Určitě mě bude zajímat právě dominanta Benešova, kostel svatého kříže. Zajímavý je i památník obětem první světové války, kaple právě v části Pavlov. No a určitě si jako vždy projdu obec, ale třeba i okolní lesy.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v obci Benešov. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla Aneta Langerová, píseň Časy se mění ve vysílání Českého rozhlasu Brno. V neděli nám Patrik Rozehnal v dalším díle letošního jubilejního ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou původně od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy jsou těží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Josef Sapík a právě Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A 2 lžičky, ano, ano, necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opekříme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme rozehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mhm.
1: Hezký šťavnatý,
2: yeah.
1: Tvarohovo-bramborový těsto, bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Tak mě taky doslova tečou sliny, jak jsem to tak poslouchal. Možná, že i vám taštičky z tvarohovo-bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají. Samozřejmě každému, kdo si je připraví. Recept Romana Pauluse najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám, posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tak to byl Ondřej Čejka, posloucháte Český rozhlas Brno. No a jste-li příznivci živé hudby, zítra můžete ve Znojmě navštívit multižánrový festival. Má název Plejáda a více nám teď prozradí Kristýna Musilová ze Znojemské besedy, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak na jaké hudební žánry se dnes posluchači mohou těšit, protože jsem zmiňoval, že festival je multižánrový.
1: Tak ano, Plejáda je mini multižánrový festival a právě nabízí hudební žánry, které nejsou tak mainstreamové a ne třeba tak známé. Určitě to je indie, punk, trošku rocku a vlastně je to taková směsice různých žánrů.
0: Na kterém místě ve Znojmě se festival koná a jaký je časový harmonogram?
1: Tak festival se koná v Radebním příkopu u Střelniční věže od 18.30. Odstartuje to kapela Kule, následovat bude Sakai klub a poté Beach Bum. A vlastně je to krásné prostředí pod hradbami a nebude chybět ani lokální občerstvení.
0: Na druhé pokračování minifestivalu Plejáda nás do Znojma pozvala Kristýna Musilová ze Znojemské besedy. Děkuji a přeji hezký den.
1: Vám také, mějte se hezky, nashledanou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tedy tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Petr Spálený mi připomněl mé včerejší natáčení reportáže do pořadu Výlety. Vyrazil jsem do Podyjí na vyhlídku 9 mlýnů. O této vyhlídce jsem natáčel reportáž s botaničkou Lenkou Reiterovou. A jak jsme tak šli dál a dál, tak jsme si různě povídali o všem možném a narazili jsme také třeba na zalévání. Já jsem připomínal, že si občas nevím rady se zálivkou. No a ona zmiňovala takovou zajímavou věc, že pokud má rostlina na dostatek vláhy, tak trošku zlenivý, no a pak, když přijde období sucha, tak má problém. No, zkrátka a dobře, zalévání to je taková alchymie. A proč o tom mluvím? No, protože jsou před námi babské rady, no a ty budou právě o zalévání. Při zalévání zahrady totiž nezáleží jen na množství vody, ale také na tom, kdy ji rostlinám dopřejete. Babské rady vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Tišnovské nemocnici začala rekonstrukce nejstaršího pavilonu. Inflace v Česku v červenci zrychlila. Studenti pomáhají v Rajhradském klášteře s tříděním tisíců knih a bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dělníci v Tišnově opravují nejstarší Kutanův pavilon tamní nemocnice. Koncem roku tam přibude nová tělocvična pro rehabilitace. V pokojích druhého a třetího patra vznikne klimatizace a personál využije nové zařízení pro polohování pacientů. Ti budou mít k dispozici víc koupelen a záchodů.
2: Doposud byla sociální zařízení v těchto patrech společná pro všechny pacienty na konci chodby. Nyní dělníci berou vždy blok tří pokojů, na stranách toho prostředního vybourají otvory pro dveře a v místnosti vybudují záchody i koupelny pro oba vedlejší pokoje. Oprava budovy z konce 19. století stojí skoro 33 milionů korun, 28 milionů z nich pokryjí dotace z Evropské unie. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%, byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktínskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor tamního kláštera Naum Tomáš Vraspír.
3: Měl vždycky Rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
0: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé 34. budovy ve Zlíně, se demoliční firma pokusí při bourání zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu projevila zájem nadace Tomáše Bati a pokud se jí podaří sundat nepoškozenou, bude se jednat o jejím dalším využití. Budovu v červenci výrazně poškodil rozsáhlý požár. Nejnebezpečnější část zhořelé budovy chce demoliční firma zbourat do začátku září.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky pak budou velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 se na cestě do Brna tvoří od Blučiny kolony. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Cejlu a také na Rokycanově ulici, ta je kvůli úniku plynu uzavřena. A pozor i v místě nehody v Hrotovicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jedenáct hodin, 4 minuty a letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem se nám přehouplo do své druhé části, ve které si budeme povídat o velmi zajímavém tématu. Archeologové ukončili výzkum na staveništi po zdemolovaném nákupním domě na ulici Dornych v Brně. Archeoložka Aneta Krejčířová přiblíží výzkumné práce, popíše, jaké objevy se podařilo zajistit a co vykopávky naznačují o historii tohoto místa. Tak vám přeji ničím nerušený poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A naším dnešním hostem je archeoložka Aneta Krejčířová, kterou už vítám tady u nás ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak my se budeme povídat o archeologických výzkumech, konkrétně tedy na jedné z lokalit, která si myslím, že je docela pod drobnohledem. Je to lokalita na Dornichu, kde se zdemolovalo původní nákupní centrum, teď se tam staví znova. Co jste o tomto místě věděli, než jste se tak říkajíc vydali do terénu a kopli do země?
2: No, věděli jsme vlastně z nejbližšího okolí už o nějakém osídlení dřívějším. Věděli jsme také vlastně z historických pramenů, jak tam zhruba to vypadalo v novověku, trochu méně o tom středověku. Takže jsme zhruba měli nějaké informace, tušili jsme tak, co tam čekat. Plus se dělali i vlastně sondáže. V roce 2020, myslím, se tam dělala sondáž v místě toho parkoviště před obchodním domem Prior, později Tesco. Takže my jsme věděli, co očekávat. Za těch 20-30 let se tam v tom nejbližším okolí udělalo spousta výzkumů, právě i jako kolegové starší tam měli spoustu výzkumů, ať už na Vaňkovce, na dnešním hotelu Clarion a podobně. Takže vlastně jsme v tom nejbližším okolí už kopali.
1: Takže už jste jakoby věděli, co se tam tak zhruba dá najít. Mě by zajímalo ty sondáže, jak se to dělá?
2: Dělá se to bagrem. Dělá se to bagrem, domluvíte se se stavbou, nebo je to při nějaké stavě třeba kolektoru, nebo takové té hlubší stavby, které jdou hluboko, tak vy řeknete, já tady mám povinný dohled archeologický a domluvíte se, jak to provést. Hmm. Jo, například takhle.
1: Jo, takže není to tak, že byste sedla do bagru a řekla, počkejte, já si teď tady něco trošku vyhrábnu.
2: To ne. To dělá pan bagrista samozřejmě pod naším dohledem a po domluvě, co a jak bychom potřebovali. V nejlepším případě, když to jde, tak prostě udělat takto.
1: No tak to musí být bagrista šikovný, ne? Aby věděl, kam přesně hrábnout, tak
2: říkajíc. Je to tak. Já musím pochválit moc pány bagristy, který obdivuju. My jsme tam měli moc šikovný pány bagristy, kteří poslouchali naše úkoly, prostě, co jsme jim dávali, a fakt teda obdivuju. A když vám to dobře nabagrují, tak pak se hrozně jako dobře dělá, o to líp, jo, protože prostě vy to potřebujete nějakým způsobem ten terén objevit, prozkoumat, a když oni vám to udělají takzvaně na čisto, tak je to skvělý. O to lepší.
1: Existují třeba i bagristi specialisti, archeologové?
2: O tom nevím, ale myslím si, že někteří z těch, s kterými jsme dělali, tak by klidně mohli být takovými specialisty.
1: A vás to třeba neláká sednout do bagru a naučit se to?
2: Mě teda asi radši ne, ale možná některé moje kolegy by to lákalo.
1: No ale kopete, ne?
2: Kopeme.
1: To je vaším posláním, nebo vy už se pak specializujete na ty jemné práce s tím štětečkem a
2: lopatkou? Ne. My kopeme, je to pořád rýč, lopata. Štěteček se používá na opravdu takové delikátní buď nálezy, anebo teda pak na čištění hrobů.
1: To mě ještě také zajímá, jak se vlastně s tím bagrem postupuje, protože on prostě nemůže jen tak zarýt do země, že jo? Takže tam to asi musí být docela pomalá práce, aby náhodou se něco nepoškodilo.
2: Je to tak. Samozřejmě, když už máte nějaký přehled o té lokalitě, provedené nějaké ty sondáže, tak je to lepší, protože víte třeba, do jaké hloubky plus minus můžete jít, co on vám může vzít víc třeba, jo? A když nevíte, musíte sledovat ten bagr každopádně. Tak či tak, jo? Sledujete každé vlastně jeho hrábnutí, to už a pak vidíte, že už vám tam vylezejí například nějaké zdi nebo nějaké situace, které vy jako archeolog už poznáte, že to je to vaše, a vlastně tam on musí zastavit to bagrování a pak už se řídit vašimi pokyny.
1: Tak to je taková, řekl bych, chirurgická práce, ale s těžkými stroji.
2: Ano.
1: To rozhodně není jednoduché. No dnes si povídám s archeoložkou Anetou Krejčířovou, povídáme si o archeologických průzkumech, konkrétně v lokalitě Dornich v Brně. No a za chvíli se podrobněji podíváme právě na tuto lokalitu.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes si povídám s archeoložkou Anetou Krejčířovou o výzkumech, které probíhaly na ulici Dornych v Brně. Ty průzkumy už skončily na tom místě, tam už se normálně staví teď?
2: Teď se tam staví, my jsme dělali vlastně průzkum v té stavební jámě, dá se říct celý minulý rok. My jsme tam začínali dělat dohled při těch bouracích pracích, tam, kde se kopalo do země, tak už jsme dělali dohled vlastně od začátku minulého roku a pak v té samotné stavební jámě jsme byli někdy od jarních měsíců až do konce ledna tohoto roku.
1: Takže tam už je tedy hotovo. Co bylo to první, co vás napadlo, když jste na to staveniště přišla? Berete to tak, jako že to je no prostě kus země, anebo tohle místo pro vás osobně bylo nějak specifické?
2: Tak je to místo, které zná spousta lidí, kteří ať už jsou z Brna nebo přijíždějí do Brna, takže ho jakoby znáte, víte, jak to tam vypadalo předtím, než se zboural ten obchodní dům a najednou to tam vypadalo úplně jinak na tom staveništi. My jsme teda ještě začínali, když tam ještě byly nějaké prostě obrovské naskládané ty sutiny, takže to bylo taky zajímavé. Je to šance, byla to obrovská plocha. Musím tady říct, to byla obrovská plocha a je to tím velice specifické, ten výzkum, že to bylo tak na tak velké ploše, protože dneska se takhle velké plochy v rámci městských výzkumů až tak jakoby nedělají.
1: Takže to menší pro vás byla taková jako příležitost?
2: Byla to trošku výzva, asi dá se říct.
1: No, a když jste tam teda došla, tak co jste viděla? Řekla jste si, no, tak to teda nevím, jestli tady něco najdem, nebo...
2: My jsme se trošku báli, jak to bude vypadat pod tím zbouraným už tehdy obchodním domem. Báli jsme se, že budou hodně ty terény narušené a že vlastně kolik tam toho zbylo. Ale paradoxně, ono to bylo už tehdy postavené na těch pilotách a... Na to, jak to byla velká stavba, tak tam toho zbylo poměrně dost pro tu archeologii.
1: Jinými slovy, aby to posluchači si dokázali představit, tak se vlastně nehloubila nějaká prostorová jáma, ale spíš jednotlivé malé.
2: Ona se hloubila, ale ne všude stejně a bylo to na těch pilotách, takže ne všude stejně hluboko, takže nakonec tam toho zůstalo dostatek i přesto, že to bylo částečně vyhloubené, částečně vybagrované v těch 80. letech minulého století.
1: Takže dobrá zpráva pro vás, archeologi.
2: Určitě.
1: To jste možná poukřáli hned na začátku.
2: Určitě.
1: Pak začaly průzkumy. Poznáte třeba na první pohled, když přijdete na tu stavbu, že někde něco může být, nebo zkrátka všechno je skryto?
2: Záleží, co se tam už dělalo, nebo co se tam začíná dělat. Většinou jsou v těch městech různé navážky recentní a tak dále, takže toto vlastně se odstraní tím bagrováním a pak se dostanete do určitých hloubek, které už jsou vlastně pro vás archeologickým terénem.
1: Když si to tak představíme, průřez tím terénem, tak asi to je rovnou i průřez časem.
2: Je to tak.
1: Platí to, že čím hlouběji, tak tím jste ve starší době.
2: Je to tak. Ano.
1: A tady to bylo jak?
2: Tady to bylo tak, že jsme tam měli průřez vlastně od v podstatě 20. první půlky 20. století až do pravěku.
1: Až do pravěku?
2: Až do pravěku.
1: To jste šli hluboko.
2: To jsme šli hluboko. My jsme se tady řídili vlastně tak, jak jde ta stavba. Ano, takže my jsme měli prostě tak, jak oni potřebovali jít na určité ty nevylety, ty hloubky, tak vlastně my jsme dělali ten průzkum. Takže takovým způsobem. A byl tam průřez opravdu velkou částí těch období historických.
1: No a co když vy potřebujete jít ještě hlouběji? Nebadí potom stavbě, že archeolog jim to tam vykutá ještě trošku víc?
2: Neděláme nějaké velké, extrémně hluboké zásahy od toho, co chce jít ta stavba. My se právě řídíme těmi hloubkami, co dá ta stavba. A prostě pokud tam ten terén se už pak nenaruší stavebně, tak on tam prostě zůstane. Je to případ od případu.
1: Jinými slovy, pak to zůstane třeba na nějaké další kolegy, kdyby se tak náhodou zase bouralo a zase stavilo.
2: Třeba za pár set let.
1: Říká archeoložka Aneta Krejčířová, která je naším dnešním hostem.
3: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku coby prevenci vyhoření. A zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes si povídám v našem studiu Českého rozhlasu Brno s archeoložkou Anetou Krejčířovou o archeologických průzkumech v lokalitě Dornych, kde už se tedy staví, tam už průzkumy byly ukončeny. Ale já bych se chtěl zeptat, co jste objevila? Jaký byl váš ten první nález, který jste tam našla?
2: No, my jsme vlastně začali těmi nejnovějšími dějinami, dá se říct, protože první objevy byly ta asi Brňanům známá Offermanova továrna, respektive její základy, základové zdi, co tam zbyly ještě po jejím zbourání. To byla na západní straně vlastně té stavební jámy a na východní to byla zase zbouraná železniční spojka vlastně z toho dnešního hlavního nádraží na dolní nádraží. Mm-hmm. Takže to byly ty nejnovější, které nejnovější vlastně, co se týče nějaké časové osy, té chronologie, to 19. století, začátek 20. A pak jsme šli hlouběji a dostávali jsme se až vlastně, řekněme, k tomu novověku, ranému novověku, středověku a na konci výzkumu jej do toho pravěku.
1: Jak to bylo hluboko od povrchu, ten pravěk?
2: Pravěk, no, ten už byl hlouběji, tam už jsme byli, neřeknu vám přesně, no, přes 2 metry určitě, vlastně my jsme šli tak jako postupně. Jsou tam samozřejmě nějaké nosné hlavní takové nálezy, nebo asi jako nejzajímavějším byl zachycený hřbitov na té severní straně té stavební jámy. My o něm totiž nemáme moc historických dokladů. Ono jsou nějaké kusé zmínky, jako tušíme, co by to eventuálně, kdo by tam mohl být pohřben, ale bude to součástí dalšího bádání. No a pak jsme tam měli vlastně tím, že tam šel dříve ten svratecký náhon, tak tam bylo obrovské množství vlastně těch koryt, těch přirozených nejdříve, protože to bývalo vlastně jedno z těch ramen té svratky a pak ho začali lidé korigovat, takže pak už tam byly i, vlastně jsme zachytili různé dřevěné konstrukce vlastně těch korekcí, těch koryt. Takže a ty máme nejstarší vlastně až dá se říct z toho středověku.
1: No, to jste toho tam našli docela hromadu.
2: Ano, určitě.
1: A všechno tam muselo zůstat, anebo některé fragmenty se odvážejí, nebo si vyberete prostě část nějakého toho nálezu a ten třeba odvezete do laboratoře a zbytek se zase zaveze, jak to je?
2: Toto byl záchranný archeologický výzkum, to znamená, že my jsme ti poslední, kteří se dostanou k těm nálezům nebo k těm situacím archeologickým, které pak budou zničené kompletně tou stavbou. Mm-hmm. A samozřejmě tak lidské ostatky ty se zdokumentují a vyzvedávají, nálezy se také vyzvedávají. Vy zdokumentujete ty archeologické situace fotograficky, vypíšete si formuláře a tak dále. A vlastně oni pak budou zničeny.
1: Takže
2: v tom je podstata toho záchranného archeologického výzkumu.
1: Něco se tedy zachrání, něco se odveze k dalšímu zkoumání, zbytek vlastně je potom jakoby zničen tou stavbou, nebo se potom vybere a odveze někam pryč?
2: Je to vlastně ten terén, co my zdokumentujeme, vybereme z něho ty nálezy, tak on je pak vlastně zničený. To, co nejde zachránit, vyzvednout, tak prostě je zničeno tou stavbou, nebo aspoň částečně narušeno.
1: Tak si tak říkám, protože těch dat je opravdu velké množství. Je to pořád o tužce, papíru, fotografii, nebo třeba používáte nějaké modernější technologie, jako je, já nevím, 3D skenování, sonary a tak podobně?
2: Říkáte to velice správně, protože tužka a papír a dnes a i fotoaparát jsou základ, ale nám strašně moc pomáhají moderní technologie, právě 3D fotografie, ortofotografie, dronování, možnost dronování, všechny tady ty metody, které ještě nebyly dostupné vlastně celkem nedávno, i z finanční stránky, jo, protože to byly drahé metody dříve, tak dneska nám hrozně pomáhají a už jsou běžné, takže toto nám velice pomohlo a takhle velký výzkum byste bez toho prostě vlastně se vám dělal velice těžko už dneska.
1: No tak to jsem sám zvědavý, co všechno z těchto průzkumů bude vyplývat, o tom si budu povídat s archeoložkou Anetou Krejčířovou zase za chvíli.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je archeoložka Aneta Krejčířová. Povídáme si o průzkumech, které probíhaly v lokalitě Dornych v Brně, kde už se teď vydatně staví. Každopádně překvapil vás osobně nějaký nález, který jste tam učinila? Něco, co jste si říkala, tak to bych tady nečekala.
2: Možná měli jsme tam pár pěkných militárií. Rozhodně v tom místě, kde se našli, jsem to nečekala. Měli jsme takovou pěknou dýku, možná někoho pobavím. Její název je dýka s koulemi. Hmm. To je takový speciální tvar té rukojeti. Takže třeba toto. Měli jsme tam pár zajímavých nálezů, takových jako až jakoby kovářských uvidíme, protože ty kovy jsou velice specifický materiál na další zpracování v laboratoři. Oni se musí speciálně ošetřit, takže ty kovové nálezy jsou takové citlivé, některé ty kovy na ošetření musí se vlastně velmi rychle zpracovat v té laboratoři. My jsme to dávali tady ty speciální militária i na archeologický ústav kolegům do laboratoře, takže doufáme, těšíme se, jak budou zkonzervované a jak budou vypadat.
1: Poznáte třeba, z jaké doby je nebo k čemu takováhle dýka, jak jste zmiňovala, sloužila? Napadlo vás to hned? A nebo to je právě to, že se těšíte, až to přijde? Jako
2: oni tady ty zbraně, já nejsem specialista na toto, ale oni mají nějakou svou chronologii taky, takže to jsou jakoby novověké zbraně, ale jako třeba mě osobně to tam velice překvapilo, tady ten nález. Tento nález zrovna jsem nečekala. No.
1: A vidíte, na co se vlastně specializujete? Co je vaše specializace?
2: My děláme i městské výzkumy vlastně v těch městech přímo, děláme i mimo města. Jste běžně zvyklí na keramiku, zvířecí kosti, jste zvyklí na ty hřbitovy, na ty pohřebiště, to všechno jste jako zvyklí nalézat, ale když máte nějakou pěknou situaci, nebo ne takovou, která jako vás potká běžněji při těch výzkumech, tak to je vždycky takový jako velice, velice fajn. Já jsem třeba měla možnost, dělali jsme, nevím, jestli to 2 nebo už dokonce 3 roky, vedle Vídeňské ulice. Kolegyně Lenka Sedláčková měla výzkum v nové trase toho parovodu brněnského a tam byl vlastně hřbitov dříve novověký, než se jakoby postavil ústřední hřbitov, tak tam se pohřbívalo, to bylo obrovské, jakoby obrovský hřbitov a pod ním už byla spráž pod těmi neboštíky a tam jsme měli vlastně i kosti z mamutů a sobů. Tak to, k tomu se taky nedostanete každý den.
1: No to rozhodně
2: ne. Určitě zajímavé.
1: Takže nám tady pobíhali i mamuti kolem Brna,
2: ano,
1: kdysi dávno. No nějaké takovéto kosterní pozůstatky na tom Dornychu jste...
2: Takhle staré ne. To tam nebylo. My jsme vlastně tu sprašovou návěv, v které bývají tyto nálezy těch mamutů, tak podobně, my jsme ji tam měli chycenou na tom východním okraji. Ona pokračuje právě dál tím východním směrem na ten Klarion a podobně tam tím směrem, kde pak kolegové už před lety měli nálezy i právě pravěké, jakoby většího rozsahu. My jsme ten pravěk tam neměli zastoupen tak četně jako ty ostatní historická období, ale pár hezkých nálezů máme celkem dost nakonec keramiky, když vlastně teď sledují, jak se umývají ty nálezy, protože se umývají u nás, tak člověk má možnost si to zhodnotit zase zpětně, vidí to umyté, vidí to množství toho materiálu a vlastně jsem zpětně docela překvapená, i kolik toho pravěkého, těch pravěkých nálezů, zejména teda keramiky, mluvíme o keramických nálezech, tam je. To mě překvapilo docela dost, protože vlastně my jsme opravdu chtěli ten, jakoby, tu koncovou část toho pravěkého osídlení tam, v této lokalitě, myšleno v této lokalitě toho Dornychu.
1: Říká archeoložka Aneta Krejčířová, se kterou si dnes dopoledne povídám.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes si povídám s archeoložkou Anetou Krejčířovou o archeologických průzkumech na Dornichu v Brně. Už jsme se tedy bavili i o tom, že některé artefakty teď budou putovat do laboratoře, nebo už tam jsou. Tak co se s nimi teďka vlastně bude dít?
2: Teď se umývají. Některé ty speciální, jak už jsme si říkali, kovy nebo sklo a podobně takovéhle vlastně materiály, které podléhají rychlé zkáze nebo rychlejší zkáze, se musí konzervovat a vlastně jakmile se to dodělá, tak se budou fotit, inventarizovat a tak dále.
1: A přímo vaše práce, na co vy se tedy zaměřujete nebo co teď bude pokračovat? A nebo jste pracovník v terénu, který jenom nazbírá a dá to kolegům?
2: Já jsem jak pracovník v terénu, tak zpracovávám pak ten výzkum, takže my vlastně budeme postupně zpracováváme už, digitalizujeme a tak dále ty naše plány, co jsme tam jakoby nakreslili na papír, fotografie se třídí, inventarizuje a tak dále, takže to zpracování je nedílnou součástí toho výzkumu. Z takhle velkého výzkumu máte obrovské množství dat, které musíte zpracovat a musíte je zpracovat samozřejmě při své další práci. Takže jako je to běh na dlouhou trať a je to i součást teda tady toho, tak je i to zpracování.
1: A neplete se vám to trošku, když už třeba jste na jiné lokalitě a děláte třeba jiné období a ještě tady zpracováváte předchozí průzkum?
2: To se vám neplete, ale samozřejmě těch dat je velká spousta, takže máte prostě hrozně moc práce s tím určitě.
1: A kdy budou výsledky, nebo co očekáváte vlastně, že přinese tenhle výzkum?
2: My máme povinnost odevzdat nálezovou zprávu investorovi a na archeologický ústav o tom výzkumu. To je naše povinnost. A pokud se podaří, tak třeba jednotlivá témata, jestli z nich budou nějaké zajímavé další analýzy, tak pak zpracováváte dál jakoby vědecky do různých článků, můžete s tím jít na konferenci a podobně, ale je to zase sbírání dat, čekáte na výsledky z laboratoří a tak dále a to jako trvá hodně dlouho.
1: Jakože na roky nebo na měsíce?
2: Jakože na roky.
1: A ty artefakty, které jste tam objevili, může se s nimi třeba setkat i veřejnost, nebo si to tak jako necháváte pro sebe?
2: Bychom samozřejmě byli rádi ukázali ty nálezy, takže pokud se podaří nějaká domluva o tom, aby mohly být někde vystavené, samozřejmě jenom část z nich, protože jich obrovské množství, tak budeme jenom rádi samozřejmě.
1: Já už jsem dokonce snad zaslechl, že něco by se mohlo předávat muzeu města Brna.
2: To je možné, my s nimi spolupracujeme, oni teď s námi spolupracují na tom Janáčkově kulturním centru, takže tam určitě a z toho Dornichu uvidíme na dalších domluvách, jak s investorem, tak případně s některými muzeji a tak dále.
1: No tak budeme zvědavi, co nám ještě archeologické bádání přinese. Dnes jsem si povídal v našem vysílání s archeoložkou Anetou Krejčířovou o výzkumech na Dornichu v Brně. Díky, že jste přišla, přeji mnoho úspěchu do dalšího bádání.
2: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače i své kolegy v terénu. Díky.

Kapela Čechomor a píseň Byla vojna. No a blíží se nám 12. hodina, což znamená, že Zdeněk Truhlář už se s vámi od mikrofonu pro dnešek bude loučit. Ale jenom připomenu, že jsem si dnes povídal s archeoložkou Anetou Krejčířovou o archeologických průzkumech v Brně na Dornichu. Pokud by vás cokoliv zajímalo a chtěli jste si to poslechnout znovu, můžete v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo také na webu Můj rozhlas.cz. A já se těším příště, na shledanou a naslyšenou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policejní budova v Kounicově ulici v Brně získá novou přístavbu za víc než 670 milionů korun. V Kyjově evidují za 2 měsíce skoro 6 tisíc vypůjček sdílených kol. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, Motoristé propadly. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Budova krajského policejního ředitelství v Kounicově ulici v Brně se rozroste o přístavbu. Vedení hledá na zakázku za víc než 670 milionů korun stavební firmu. Ta upraví taky okolní venkovní plochy. Práce začnou nejspíš koncem října, hotové budou do 3 let. Co v přístavbě vznikne, ví policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Jedná se o přístavbu operačního střediska, podzemních garáží, sportovní relaxační plochy a úpravy venkovních ploch. Přístavba kanceláři nového operačního střediska je 3podlažní hranol ve vzduchu ukotvený na ocelobetonové konstrukci.
1: Kyjovská radnice eviduje za první 2 měsíce od zavedení sdílených kol téměř 6 tisíc vypůjček. Do služby se v květnu a v červnu zaregistrovalo přes 800 uživatelů. Data za červenec zatím úředníci zpracovávají. Většinu cest tvoří vypůjčky do 15 minut, které jsou hrazené městem. Pokračuje místo starosta Daniel Čmelík za 27 nezávislých.
4: Často používají ta kola na přemísťování například od vlakového nádraží do centra města či od autobusového nádraží do centra města. Nebo i studenti gymnázia, kteří dojedou vlakem, dojedou ke gymnáziu a v odpoledních hodinách. Naopak plánujeme v tom rozsahu, v jakém to máme dneska, to provozovat až do konce roku.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali Motoristé. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka, upřesňuje generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek.
5: Co je pro naší diecézi specifické? Průmyslová zóna nebo areály, které budou vidět i z té Černé louky, kde se to bude odehrávat. Většina zase bydlí na úplně druhém konci Ostravy v Porubě. Tím, jak se budou přesouvat, tak uvidí vlastně to město v celé kráse.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až skoro jasno, večer se obloha vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vane mírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona vás zdrží na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Kamiony zastavují v pravém pruhu kolem 9. kilometru a pomalu se sunou až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné poledne, vážení a milí posluchači. Polkou ze Šardic pánu Kotásek Salčák nás v úvodu potěšili Ištvánci ze Šardic a otevřeli první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek, neboť v obou kalendářích najdeme jméno Zuzana. Tak tedy přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A písnička Jožulka Uher maloval maléreček a Bojané.

0: Tak písnička nám dozněla a já velmi ráda přivítám Teresku Smolárovou, osmiletou. Tak ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já tě zdravím. Ty seš ze Všechovic, ale teď seš momentálně u své babičky Mileny Smolárové v Hranicích na prázdninách. Tak já věřím, že si prázdniny užíváš, ale my se teď těšíme na písničku. Tak jaká to bude písnička?
1: Až na Sněžku s partou ješku.
0: No to je úžasné. Dobře, tak my se těšíme. Zpívej.

0: Neznali však Anešku, brala Ježka po Ježku a v batohu je pak pěšky nesla vzhůru k vršku Sněžky. Třikrát hurá Anešce, už je z Ježky na Sněžce. Třikrát hurá Anešce, už je z Ježky na Sněžce. Hurá!
1: My tleskáme, opravdu tleskáme, to bylo a hurá, taky křičíme. Bylo to moc hezké, moc pěkně zpíváš, jsme moc rádi. Děkujeme za pěknou písničku a za vtipnou písničku. Tak Teresko, ty hraješ na nějaký nástroj?
2: Ano.
1: Ano, a na co hraješ?
2: Na keyboard.
1: Aha, a jak dlouho už hraješ?
2: Druhý rok.
1: Dobře, a ty jsi v které třídě, prosím? Ty jsi osmiletá.
2: A chodím ještě do sborového zpěvu.
1: Aha, výborně, výborně, výborně. A do které třídy chodíš jenom?
2: Do třetí
1: třídy. Paráda. No, můžu ti říct, že jsi moc pěkně zaspívala. No, když tě tak trošičku vyspovídám, jak trávíš prázdniny, tak jak si je užíváš? Haló?
2: Dobrý.
1: Slyšíme se?
2: Dobře.
1: No dobře, tak to vidím, že si spolu hodně teda, jak se říká, promluvíme, ale tak co děláte třeba s babičkou nebo sama, s kamarádkama?
2: Dneska jsme byli na zmrzlinu.
1: Dneska jsi byla na zmrzlině. No a tak babička určitě dobře vaří, ne? Tak co vaří dobrého teď k obědu?
2: Špenát s masem a bramborami.
1: To je dobrota. A polívečka nějaká bude?
2: Nebude. Bramborová.
1: Bramborová. No tak skvěle. A pomáháš babičce při vaření?
2: Trochu.
1: Jasně. No a chodíš se koupat nebo jezdíš na kole? Co děláš vlastně o těch prázdninách? Máš kamarádky tam?
2: Byli jsme na koupališti.
1: Ano.
2: V nedělu a jezdím na kole.
1: Dobře. A čeká tě nějaký výlet teďko ještě o prázdninách, zbytek prázdnin? S rodiči nebo s babičkou?
2: Ještě nevím.
1: Ještě nevíš, dobře. No tak já už tě nebudu trápit otázkami. My ti moc děkujeme. Děkujeme babičce. A tuhle tu písničku, tu tě naučil kdo?
2: Ve sboru,
1: ano, perfektní. Tak jo, tak děkujeme moc, posíláme jako dárek, malý dárek písničku, ale pozor, pokud budeš mít štěstí, tak v neděli můžeš vyhrát vlastně rodinnou vstupenku do brněnské zoo, když budeš mít štěstí, že ano, protože se losuje, tak se uvidí. Byla jsi v brněnské zoo? Haló?
2: To bych byla ráda.
1: Byla bys ráda, tak my také budeme rádi. No a když se zeptám, jaké zvířátko máš ráda? Tak vidím, že to byla náročná otázka, to nevadí. Tak a máš nějaké zvířátko nebo u babičky nějaké?
2: Nemáš,
1: dobře. Tak jo, tak Teresko, my ti děkujeme za pěkné zpívání, za opravdu šikovnou písničku. Ať se ti daří ve sboru i hra na keyboard, jak ty říkáš. No a písničku posíláme babičce, dědečkovi a rodičům a ať se vám daří. No a uvidíme v neděli, kdo vyhraje, ano? Tak ještě jednou děkujeme. Ahoj.
2: My taky děkujeme. Na shledanou.
1: No a která, že to bude? Z Věderka Vínko, pánové Svoboda, Pěnčík a Vacenoviáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak, vítám ve vysílání paní Juračkovou z Blanska Černovic. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní
0: Navrátilová. Navrátilová. On nevadí, nic se nedí.
1: Zdravím Moravu krásnou zem a vás všetky v redakci. Chtěla bych vaším prostřednictvím popřát gratulantům, který už měli svátek, budou mít. Je to paní Hela Strnadová, ta bude mít narozeniny dneskama a bude mít svátek. Peťa Mikýskvůj, ten už měl svátek. Paní Štolfová Anička, ta má dneska. Lea Zimková, ta bude mít.
0: Ano.
1: A Irena Večeřová měla a také na Slovensko Peťa Solárik. 14. má narozeniny a jeho žena Jaruška, ta měla o měsíc spíš. Alena Husárková a taky bude mít narozeniny Maruška Lisková.
0: Ano.
1: Všem gratulantům bych chtěla všecko nejlepší popřát, hodně hlavně zdraví. Tak jak rychle teče voda v potoce, tak utíká vám rychle rok po roce. Na vás to není znát, dechovka vám vrátí náladu a roky nejsou vůbec znát. Týden plný síly a za týden vyrážíte na dechovky zas. Zdravíčka, ať vám slouží, pán Bůh, ať vám dá sílu a z celého srdce přejeme. To přeje Maruška a Luděk Juračkovi.
0: Ano, dobře.
1: A děkuju ještě za manžela, to jsem zapomněla, mámen, ten měl včera narozeniny.
0: Ano.
1: A chtěla bych za něho popřát všem ti, kteří mu přáli, ať to bylo prostřednictvím vašeho rozhlasu, nebo telefonicky, nebo osobně. Všem bych chtěla moc a moc poděkovat a chtěla bych jim také poslat tuhle písničku, kterou vy hrajete. A včera Josefka Stehlíková si nechala na přání zahrát muzikanty z Moravy a to je jeho oblíbená písnička, která se mu zrovna hodila k tomu jeho blahopřání, která Jiřinka vysílala. Taky za to moc a moc děkuju.
0: Výborně.
1: Tak se mějte hezky, paní Navrátilová.
0: Ano, paní Račková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a my půjdeme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Mám tady přání pro milého tatínka pana Ladislava Mendlíka z Vyškova. K jeho narozeninám budeme hrát a slaví 93 roku. Momentálně je v nemocnici a byl by rád, kdybyste tedy mu zahráli pěknou písničku. Ano, pan, a teď tady opravdu to nelze přečíst Samsal, bude-li to tak z Dobromilic, tak dobře, předali jsme a my hrajeme slíbenou písničku Utej boží muky, František Třetina, cymbálová muzika Rohatec a sourozenci Baťkovi.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Tak, dovolal se k nám pan Urbánek z Křepic, já ho vítám, nebo vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško a všem. Takže včera měl svátek Vavřín, tak bych chtěl poslat písničku panu Vavřín Šeda z Kurděva. Je to vysloušili hajnej, tak Vavřínečku, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, hlavně toho zdravíčka a ti to tak po té kurdijovské kopečka pořád stále pěkně běhá a chodí. A dneska má svátek Zuzanka, že ano, tak byste poslat paní Zuzance Požárníkové, je to sestřička od ortopedii hustopeče od doktora Švída. Tak taky všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, hlavně toho zdravíčka a pozdravujte pana doktora. A pro potěšení manželce nesmím zapomenout. No a všem, co mě znají, paní Květuško, a vám.
0: Ano.
1: A tak pozdravuju paní Evanku Slavákovou, už se na ni těším.
0: Ano, výborně. Tak pane Urbánku, přeji vám pěkný den a naschledanou.
1: Taky vám přeji, naschle.
0: Teď už paní Růžičková ze Suchohrdel, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych prosila zahrát písničku Moji nejlepší kamarádce, na kterou jsem zapomněla. Moc se jí omlouvám a přeju jí všechno nejlepší, lásku, štěstí, pohodu v rodině, ale hlavně zdravíčko a ať se má pěkně a dobře. No to by tak bylo.
0: Všechno. Dobře, ano.
2: Nějakou pěknou písničku jí zahrajete?
0: Ano. Rádi.
2: Halo?
0: Tak se mějte pěkně, paní Halo? Rušičková. Ano, nashledanou. A teď si dáme e-mailovou poštu, kterou tady máme. Dnes slaví krásné 86. narozeniny. Tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, švagr, kamarád, dlouholetý chovatel poštovních holubů, milovník psů, německých ovčáků, pan Jaroslav Čech z Tuřan. Jménem celé početné rodiny přeje dcera Věra hodně zdraví, štěstí, lásky a do dalších let a pravnoučátka posílají pradědečkovi velkou pusu. No a pojďme na další přání ještě, které připojím. Dnes slaví také 68. narozeniny pan Josef Jurtík z Kurovic. Milý tatínku, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Ať ti každý den přináší důvod k úsměvu. To ti přeje celá rodina a máme tě moc rádi a posíláme velkou pusu. A já posílám písničku Kamaráde můj, Pavel Skočík, Stanislav Esterka a Bojané.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám pana Štefana z Gbelů, Slovensko. Vítejte.
3: Dobrý den, děkuji. Paní Navratilová, já mám takovou prosbu. Dneska mám narozeniny můj bratranec Kuvina Milan ze Smolinského. Tak chtěl bych mu nechat všechno dobré, poblahoželat hodně zdraví a šťastá a božího požehnání. A ještě mám dceru, dneska je Zuzany. Mám dceru Zuzanu Pechovou z Belu a vňučku Zuzanu Mlčochovou. Tak všechno dobré a ním aby jsme měli dobré a byli zdravé.
2: Ano.
3: Děkujem.
2: Tak přejeme také pěkný den, ať se vám daří a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Teď se podíváme do Vémyslic a vítám pana Jindru.
4: Dobré poledne, paní Navrátilová, přeji vám i všem posluchačům. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat dechové hudbě mistři Janka Antonína Pavluše pod vedením Františka Pavluše kapelníka a uměleckým vedením Františka Pavluše juniora za to, že přišli do Vémyslic do Sokolovny v sobotu zahrát na soukromou akci. Svojí hudbou i zpěvem rozproudili v žilách krev nejen dříve narozeným, ale i mládeží. Děkuji všem muzikantům, zpěvačkám i zpěvákům a přeji jim mnoho úspěchů v jejich činnosti a těšíme se na další veřejné vystoupení, které bude v měsíci listopadu. Děkuji za všechny manželé Pilajovi a děkuji ještě jednou a i vám, paní Navrátilová, za prostor. Naschledanou.
2: Naschledanou, přeji vám pěkný den. Tak a pojďme si předat tady psaná přání. Prosím, zahrajte panu Lukáši Hrabcovi z Ostravy k jeho dnešním 50. narozeninám za to, jak se s láskou se svými dcerami stará o svou bývalou ženu Janu po vážné nehodě s přání mnoho štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a spoustu sil v nelehké životní situaci. A toto přání je od pana Alojze Pospíšilíka Stučap. Tak to jsme předali a pojďme tady na další, které tady mám. Tak je tady přání panu... Ano... To jsme předali. Je tady přání pro naši babičku, paní Antonii Hlavatou ze Žardic, která dnes slaví svých krásných 88 roků. Přejeme hlavně zdraví, protože je potřeba nejvíce a za celou rodinu přeje vnučka Alena. Tak předali jsme a hrajeme písničku. František Maňa starší, Vladimír Salčák, Dubňanský džbáneček a Šohajka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak oblíbená písnička, známý hit dozněl a pojďme si poslechnout paní Novotnou ze Žabčic. Vítejte.
1: Dobrý den. Já mám milou vnučku, která se jmenuje Zuzanka a chtěla bych jí popřát svátku všechno nejlepší. A se jí daří, ona je teď v Německu na brigádě, už jsem s ním mluvila. Aha. A bude poslouchat písničku, kterou jí necháme zahrát.
0: Perfektní.
1: Tak a se vrátí v pořádku a přeju jí všechno nejlepší. Zuzanko, ahoj.
0: Výborně. Tak písnička bude za malou chvíli, ano?
1: Ano, děkuji vám.
0: Ano, pěkný den, paní Novotná, přejeme. A teď se přeneseme do Křekova, vítám paní Olejníkovou.
2: Ano, ráda bych nechala zahrát svoji kamarádce Blažence Hamalčíkové z Roketnice. Je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. Jen tak pro radost. Děkuji vám moc krát.
0: Výborně. Také přeji vám krásný den, ať se daří. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: A teď tady mám mnohočetné přání a je pro jednu oslavenkyni a je to pro Aničku Štolfovou z Morkovic. Tak já tedy začnu, jsou to čtyři přání, tak je nějak tak spojíme, dáme je dohromady. Takže Anička Štolfová z Morkovic slaví právě dnes své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví přejí Liba a Mirek Jarošovi z Prostějova. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další písničku k dnešním narozeninám. Posílám do Morkovic Aničce Štolfové vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, aby nohy nebolely, lásku, klid a pohodu, hodně najetých kilometrů bez nehody na elektrickém vozíčku sem. Tam i nějaký ten taneček ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Tak to bylo druhé přání, pojďme na třetí. Přejeme naší babičce Aně Štolfové z Morkovic překrásné narozeniny, hodně štěstí, zdraví a spoustu dalších spokojených let a to přeje vnuk Dominik s rodinou. No a poslední, tady mám přání dnes 11. srpna má narozeniny Anička Štolfová z Morkovic. Přejeme jí hodně zdraví, které jí občas zlobí. Štěstí a hlavně klidu v rodině. Posíláme jí od vás pěknou písničku a tuto písničku posíláme do nemocnice v Uherském Hradišti paní Helči Jurčíkové, ať se brzy uzdraví a také Ivance Slabákové do Brna, že už nám dlouho chybí. Zdraví vás Říhovi z Dolního Němčí. Tak a já

A vím, že je tady ještě v e-mailech jedno přání, já se jenom podívám, jestli to tady najdu. Ano, dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás oba ve studiu, dnes slaví své narozeniny velká milovnice dechovky, paní Anička Štolchová z Morkovic. Milá Aničko, přeji ti radost kytiček z rodiny, klid a pohodu a hlavně lepší zdraví, ať se nadále můžeme setkávat na dechovkových akcích. Dále budou mít svátek Aleny, Hany a Heleny, také jim vše nejlepší a písnička, ať potěší všechny dechovkové kamarády a přátelé, všechny posluchače tohoto pořadu i ty, co mají v srpnu narozeniny nebo svátek. Děkuji za písničku, přeji pěkný den. Irena Večeřová, Křenovice. Tak a písnička Šardičané, Vladimír Fefr a Moravěnka.

0: Tak přátelé, pojďme přivítat pana Karla z Dolních Kounic. Vítejte.
1: Taky vás zdravím, paní Květůčko, vás ve studiu a posluchače rádia. Dnes bych chtěl popřát k dnešním narozeninám paní Jarmily Dzurkové z Dolních Kounic. Je to naše kousíček sousedka. Přeji jí manžel Josef, dcery Jana a Jitka s rodinami známí kamarádi. Potom ve čtvrtek 13. srpna slaví svátek Aleny, tak paní Alena Mánková z Dolních Kounic dělá pod městským úřadem tady v Dolní Kounici, je to naše kamarádka. A mojí sousedce, paní Alence Kunžákové, kterou baví práce na zahrádce. Všem těm, co oslavencům hodně štěstí, zdraví, lásky od nejbližších známých kamarádů, za všechny tři Karel a Věrka z Dolní Kounic. Paní Navrátilová, já vám děkuji za písničku a budu rád někdy naslyšenou.
0: Ano, budu se těšit. Naschledanou. Tak a teď pojďme na druhý telefon. Kdo se k nám prosím dovolal? Dobrý den. Dobrý tady den, Morava, krásná zem.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych chtěla nechat zahrát.
0: A jenom vaše jméno, ctěné, promiňte. A odkud voláte?
2: Buchová.
0: Ano.
2: Buchová a Podivína.
0: Výborně, tak už
2: a
0: je to vše.
2: Chtěla bych nechat zahrát bratrovi, panu Ladislavovu Buchovi, který 14. srpna oslaví 61 let. A potom ještě k svátku paní Haně Chovancové z Bulhar. A přeju jim hodně štěstí, lásky a božího požehnání a jsou zdraví.
0: Výborně.
2: Tak jo, a to bude všechno. Tak děkuji, paní Navrátilová, přeju vám pěkný den.
0: No i vám přejeme také, nashledanou. A já tady ještě připojím, mám tady jeden e-mail. Naší nejmilejší babičce a prababiče z Dolních Kounic posílají přání a pozdrav s písničkou k dnešním narozeninám Janička a Beuška. No a já posílám písničku Lidová, ta lanžhocká Mája tenká, zpívají Jitka Osičková, Břetislav Osička, Vojtěch Osička a Ivana Slabáková. Hraje cymbálová muzika Galán.

0: půjdeme už do vysílání. Paní Zdena ze Slavkova se k nám dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den. Halo, halo.
1: Dobrý den. Přeji příjemný sluníčkový den ze Slavkova vám všem do rádia i všem posluchačům, kterým tento váš skvělý pořad zlepšuje náladu, těší je a hladí je pomyslně po srdíčku.
0: Děkujeme.
1: Já bych ráda vaším prostřednictvím poslala písničku a přání pěkného dne, prožívaného v co možná nejlepší spokojenosti, našemu tatínkovi, panu Františku Holíkovi z Jestřabí, který se právě dnes dožívá požehnaných 88 let. Tatínku, přeji ti z celého svého srdíčka hodně, hodně zdravíčka a děkuji ti za všecko, co pro nás všechny celý život děláš. Děkuji ti za vychování, za oporu i celoživotní nadhled. Přejeme ti osobní pohodu, spokojenost a těšíme se všichni na brzké setkání v našem rodném domě. S úctou dcera Zdenka, vnuk Jaromír s manželkou Zuzanou, vnučka Barbora s manželem Honzou a pravnoučata Terezie, Jaromírek a Eliška posílají pradědečkovi sladkou pusu a těší se na setkání v Jestřabí. Děkuji.
0: Výborně. Tak ať se vám daří, ať vám to setkání vyjde, ať si všechno užijete tak, jak má a přeji vám pěkný den. Nashledanou.
1: I vám děkuji. Nashledanou.
0: No a připojíme písničku Jan Slabák, Píme chlapci vínečko ze Čbána a Moravanka.

panečku, to byla jiskřivá polka, to byly jiskřivé trumpety. No, pojďme, přátelé, máme tady ještě jednu písničku, půjdeme na ní. Čtyři páry bílejch koní, Karel Vacek starší, Starobrněnská dvanáctka, zaspívají nám Štěpán Mátl a Milan Horský.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte polku Metoděje Prajky, kterou pro nás hrají žadovjáci Lanžhotským krajem. Přeji vám radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou Záhadná dívka a Italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj zneplatnil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. V Brněnském u Brněnského Ořešína je nově 20 kilometrů značených tras pro jízdu na koně. Ve Valašském Meziříčí se objevil morh včelího plodu. Včelaři museli úly s včelami spálit. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatné. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístěním přístavu na novo zabývat hejtmanství. Doplňuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
4: Jedná se čistě o procesní záležitost a na podstatě záměr se nic nemění. Klíčové je pravomocné rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil veřejný zájem na výstavbě přístavu.
2: Přístav má být podle zprávy vodních cest hotový v roce 2028. Proti rozšiřování plavby vystupuje spolek Děti země, podle kterého by přístav zničil cenné biotopy. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Doplňuje Petra Packová ze školního lesního podniku Křtiny.
5: Ten důvod byl, že vlastně čím dál tím víc lidí vyhledává les a ten les opravdu není nafukovací. A musíme se tam poskládat. My s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci. Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě to v procesu.
2: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
6: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%.
3: Počasí.
2: Odpoledne na Jihomoravě čekáme polojasno až skoro jasno, večer se obloha vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vanemírný vítr severních směrů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně v Třebíči v Jungmanově ulici. Havarovalo tam osobní vozidlo, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v pražském Výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se vryly právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomínu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Hmm, ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vryla do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, na a tak dále.
0: No a tak... Vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No, tohle to je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jakou blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběji, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou silnici, prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochylovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr, já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém, byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruňka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě

0: asi jednoznačně, tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní, a pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře, v solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass, a vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhletěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
0: Ano, ale Vilemčoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale Vilemčok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych toho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, to je to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: Vilemčok je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ne. Ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. Jsem postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hrou na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat. Jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: A je to čas. No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtů na univerzity, přitom míří silné populační ročníky. Řidiče u nákupního centra Olympia do října omezuje oprava silnice. Studenti z Olomoucké univerzity Palackého tento týden třídí tisíce knih v klášteře v Rajhradě u Brna. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
2: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
3: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
3: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Dělníci tento týden začali s opravou povrchu silnice u nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna. Pracují přímo v křižovatce s ulicí u dálnice, což komplikuje dopravu poblíž dálnice D2. Řidiči musí do začátku října počítat se zdržením.
5: Oprava povrchu vozovky zabrala celý jízdní pás ve směru od Modřic k dálnici D2. Provoz proto vede obousměrně po zbylé části silnice vždy v jednom pruhu v každém směru. Odbočení k nákupnímu centru ze směru od dálnice D2 částečná zavírka zatím nějak neovlivňuje a řidiči se k němu dostanou bez omezení. David Jager, Český rozhlas.
0: Pracovníci prostějovské radnice zprovoznili digitální mapu hřbitovů. Lidem usnadní vyhledávání hrobů příbuzných nebo známých. Takzvaná pasportizace hřbitovů vyšla městský rozpočet na bezmála 1,4 milionu korun. Rozsah prací dříve popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil z hnutí PVčko.
6: My máme celkem 4 hřbitovy, to je Žešov, Brněnská, Vrahovice a Krasice a máme více než 14 tisíc hrobových míst.
0: V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor Naum Tomáš Vraspír.
7: Měl vždycky rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěla, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
0: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až skoro jasno, večer se obloha vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou za sjezdem na Popůvky z kilometru 184. U sjezdu k výstavišti stojí na kilometru 189,5 v odbočovacím pruhu 3 kamiony po lehké kolizi. Fronta pokračuje dál do omezení u D2. Osobní auta celý ten úsek jedou kolem 25 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Především dobré odpoledne přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno došlo k drobnému střídání. Po Davidu Hasmanovi jsem teď zase na chviličku na řadě já, tady je Borek Kapitánček. A 11. srpen, který právě prožíváme, tak ten vám přeju sluný, ale zase ne s moc vysokými teplotami. O nich už za mnou chvíli bude mluvit i Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V našem dobrém odpoledni má totiž to meteorologické okénko přímo nezastupitelné místo. Takže za chviličku uslyšíte, jak bude zítra, pozítří, no a co nás ještě čeká. Ale já se vrátím k 11. srpnovému dni. On je totiž z mnoha důvodů velmi důležitý. Těch výročí, co nabízí třeba Wikipedie, no těch je samozřejmě na té její internetové stránce plno. Tak tedy třeba 11. srpna 1804 bylo z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království, vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. O rok později, 11. srpna 1805, byla v Rakouském císařství zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. No a před 120 lety na svém evropském turné vystoupil v Brně Buffalo Bill se svojí Wild West Show. Ale neměl bych zapomenout na gratulaci Zuzanám, které dnes mají jmeniny. Je to jméno a já jsem si říkal, že dám opět aspoň drobnou šanci umělé inteligenci, tak jsem si zadal Zuzana Svátek a ona mi řekla, že to je jméno původem hebrejské, z jména Šošana a významem je lilie nebo růže. Ale především vám Zuzky, Zuzanky, Zuzi, no prostě ať už se vám říká jakoliv, přeju zdraví, štěstí a lásku. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno písničkou Ilony Čákové Proč mě nikdo nemá rád. Tak snad to není tak úplně pravda ve vašem případě. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledni Českého rozhlasu Brno, jsem vám slíbil podrobné informace o počasí od Mojmíra Martana, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Mám štěstí, na poslední chvilku jsem se opravdu byl schopen s ním spojit telefonicky, takže už nás čeká jen to, co je před námi. Vlastně ne, to, co je okolo nás právě teď, to je moje první otázka. Mojmíre, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme počasí na Jižní Moravě, jaké máme teploty?
2: Máme slunečno na nejvýš s malou oblačností. Teploty se většinou pohybují aktuálně od 27 do 30 stupňů. Chladní je pouze na severu kraje, třeba na Boskovicku, tam se teploty pohybují kolem 25 stupňů.
1: Samozřejmě nechci nikomu nic podsouvat, ale přece jenom je to už o něco příjemnější teplota než ty 40, které jsme měli ještě nedávno. Co nás čeká během odpoledních a večerních hodin?
2: V průběhu odpoledne se počasí nezmění, bude polojasno nebo skoro jasno, večer se obloha vyjasní, takže noc nás čeká s jasnou nebo na nejvýš skoro jasnou oblohou. No a v noci se bude ochlazovat, bude výrazně chladnější noc než ty noci předchozí, minimální teploty 14 až 11, v údolích místy až 8 stupňů a pofukovat bude pouze slabý vítr severních směrů.
1: Někde jsem četl, že teď nás čeká vůbec hodně velký rozdíl mezi těmi denními a nočními teplotami. Potvrdíte, Mojmíre?
2: Ano, je tomu tak. Bude k nám proudit suchý vzduch, takže v noci se teplota bude rychle snižovat, takže potom přes den zase prohřívat. Takže odpolední teploty zítra 26 až 29 stupňů na severu kraje, místy kolem 25 stupňů. No a očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Z noci a ráno slabý, přes den mírný severovýchodní nebo východní vítr.
1: Noci tedy budou chladné, jak říkal limonád. Ale zase si užijeme těch, řekněme, klasických letních teplot zítra do 29, podle toho, co říká Mojmír Martan. Ale já k tomu ještě přidám informaci o východu a západu slunce. Zítra, tedy 12. srpna, v Brně vyjde slunce v 5 hodin a 40 minut. Západ nastane ve 20 hodin a 18 minut středoevropského letního času. A platit bude dvojka, tedy biometeorologická dvojka, střední zátěž. Jaké počasí lze čekat ve čtvrtek a čím nás potěší pátek?
2: Tak oba dva dny budou ve znamení slunečného počasí, odpolední teploty se budou zvolna zvyšovat. Čtvrteční ráno přinese teploty 15 až 11 v údolích lokálně až 8 stupňů, odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Pátek ráno 15 až 12 v údolích i kolem 10 stupňů, odpoledne už na některých místech i tropické hodnoty až do 32 stupňů.
1: Tak přece jenom se ještě vrátí teploty nad 30. Děkuji vám za informace a zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A protože náš program zahrnuje, jako ostatně obvykle i dnes, jednu pozvánku na výlet, tu už zhruba za půl hodinky přinese do studia Petr Vejrosta, tak musím říct, že ta následující reportáž, která je před námi, mě vlastně tak trošku posouvá k přemýšlení o tom, jestli bychom třeba i s Petrem Vejrostou či s Hankou Varmužovou a nebo s Hankou Slabákovou neměli začít uvažovat nad nabídkami typy na výlet nejen pro všechny chodce a turisty a turistky, kteří chodí po svých nebo jezdí na kole, ale i pro ty, kteří jezdí na koni. To říkám proto, že síť značených stezek pro výjížďky na koni v okolí Brna se rozrostla o dalších 20 kilometrů. Po trasách u Bílovic nad Svitavou a Řícmanic přibyly značky i u brněnského Ořešína. Lidé tak můžou vyrazit na hodinový okruh i na celodenní výpravu. Ale k tomuhle tématu se za chvíli vrátíme v naší reportáži. Uslyšíte zhruba za 8 minut. Já bych pro vás měl pro tuhle chvíli aspoň jednu drobnou pozvánku, respektive taky takový malý, ale spíše zábavný tip. Možná se budete chtít bavit, takže tam už není potřeba ani dodávat to slovo zábava. Tedy jeden drobný tip pro ty, kteří by rádi strávili brněnské hody na místech, které se už v pátek začnou šňořit. Číso hody, jak se říká, no Brna. V pátek 14. ten pátek, který je před námi, se budou zahajovat. Stavět mája se bude to taky na náměstí Svobody. A navíc na náměstí Svobody vystoupí i cymbálová muzika Jánoch a v 19 hodin cymbalika. No a hlavní hodový den brněnských hodů 2026 to bude sobota 15. O 13 hodin vyzvednutí hlavní stárky na Nové radnici, zahájení průvodu, následovat bude slavnostní průvod, v 15 hodin oficiální předání hodového práva představiteli města, tančení moravské besedy v 15.15, no a v sobotu v 16 hodin začíná hodová zábava pro veřejnost s dechovou hudbou Zlaťanka. Duchovní zakončení čeká všechny účastníky brněnských hodů v neděli 16. na sváteční bohoslužbě v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie za účasti krojovaných jako poděkování a duchovní tečka za celou událostí. Zúčastní se brněnských hodů 23 městských částí. Mám takový pocit, že v Řečkovicích už to začalo o víkendu, ale pro jistotu ještě jednou připomínám, že brněnské hody 2026 na náměstí Svobody vás čekají od pátku do neděle, tedy od 14. do 16. Přeju vám dobré odpoledne, za chvíli se dozvíte o zmíněných trasách pro váš výlet na koňském hřbetě, ale teď ještě Eda Štatlař, abych nezapomněl.
1: Edův zvonek.
2: Manželské dialog. Ty, Kájo? Pamatuješ si tu scénu v Základním instinktu? Jak si tam ta Šárka Stounová přehodila nožisko přes nožisko?
3: No, jasně, že jo.
2: Aha, takže žádná skleróza. A kde je kytka? A kde je dárek k mém narozkám?
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tahle krásná písnička v podání Michala Šindeláře přichází vlastně jako na zavolanou. Ano, tak zamilovaní se hodně často dívají směrem vzhůru za nočních hodin, ale nejen hvězdy, nejen měsíc tam vidí, možná, že i Perseidy, ale taky zítřejší zatmění. Ještě dřív, než vám nabídnu slíbenou reportáž, připomínám, že zítra nás po 27 letech a jednom dni čeká znovu zatmění slunce na zemí České republiky. Tenhle srpen nabízí prostě milovníkům astronomie, řekněme, několik mimořádných podívaných. Za prvé Perseidy, k těm se ještě vrátím, ty takzvané padající hvězdy, ale už zítra v podvečer dojde i k zatmění slunce, které z území naší republiky spatříme jako částečné. No co nás čeká? Ten úkaz začne okolo 19. hodiny a 20. minuty středoevropského letního času, kdy se před slunečním diskem objeví temná silueta měsíce. A zatmění vyvrcholí ve 20 hodin a 12 minut zítra, kdy měsíc zakryje přibližně 90% průměru slunce. Ze zbývající části naší hvězdy zbyde jen uzoučký, ale stále velmi intenzivně zářící srpek. Ovšem, je to čas, kdy bude slunce zapadat. A protože se zatmění odehraje nízko nad obzorem, jen zhruba hodinu před koncem dne, bude kriticky důležité si vybrat to správné pozorovací stanoviště, to za prvé, a za druhé mít speciální brýle. Na to vás důrazně upozorňuju. Dívat se do sluníčka jen tak, to není ono. Ale pokud se nespokojíte s částečným zakrytím slunce, tak ten životní zážitek určitě zažijete třeba ve Španělsku, že? To je součást toho takzvaného pásu totality. Území, odkud bude zatmění vidět jako úplné a táhne se od Grónska přes Island až do západní Evropy, až do toho už zmíněného Španělska. Ale když už jsem tak u toho a vlastně jsem přes hvězdy k zatmění přišel, nezapomeňme ani na to, že právě zítra bude vrcholit příliv Perseid, řekněme. Letos tyhle v úvozovkách padající hvězdy vycházejí dokonce na bezměsíčnou noc, protože měsíc bude jen několik hodin ponovu. Obloha tedy bude tak tmavá a uvidíte i slabší meteory, které by jinak měsíční svit přezářil. No a teď už k tomu, co jsem slíbil. Jinými slovy, poznáte je podle barevných čtverců, třeba na stromech ve výšce očí, tedy těch koňských očí. Mluvím o takzvaných hypostezkách. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny vyznačili v okolí brněnského Ořešína přibližně 20 kilometrů tras pro jízdy na koních. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výjížďky přibližně na hodinu i pro celodenní putování.
1: Tak ty trasy používáme víceméně denně, když je hezký počasí samozřejmě. Není to jako omezení, nebo nevnímáme to jako omezení.
2: Říká majitel koní a provozovatel stájí Ivo Chovanec. My jsme si na koních projeli kousek stezky nedaleko Ořešínského ranče. Cesta nás vede kolem závory a potkáváme několik modrých čtverečků.
1: Co jsme tady místní, tak ty trasy víme z hlavy. Hromada lidí je arrogantních, tak vám to pokazí tu náladu. Jste na výšce, chcete si to užít a jede tam někdo na kole a vykřikuje, táhněte někam. Takže dneska to máme pořešený. Tohle to vnímáme jako pozitivně, že vznikl nějaký řád.
2: Na ceduli, kterou tu vidíme,

0: listiny Petra Packová.
1: Ze zákona víme, že můžou chodit vlastně všichni po těch velkých spevněných cestách, což samozřejmě ale i koním nevyhovuje kvůli kopytům. Takže vlastně potom nakonec jsme vešli do těch jednání. Třeba máme ten provozní řád stran toho, kdy se vyjíždí na ty stezky, neměli byste vlastně po západu slunce a zase hodinu před východem slunce, je to proto, aby vlastně tady mohlo probíhat i myslivecké hospodaření bezpečně.
0: Koňské stáje na údržbu stezek přispívají a mají nahlašovat, pokud vidí popadané stromy, doplňuje Ivo Chovanec.
2: My jsme pozorovali, že po vyhlášení tady této akce jezdecké stezky jsme tady měli cesty, kde nějaké vývraty byly. A musím říct, že lesáci sami od sebe iniciativně to odstranili. My jsme to obcházeli, takže vítáme to, že s tím, jak ty stezky vytvořili, tak hned je vyčistili.
0: Na Brněnsku má podle Petry Packové školní lesní podnik Křtiny vyznačené stezky i u Bílovic nad Svitavou a Řícmanic. Tam jich je 28 kilometrů.
1: Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy, takže máme tu páteřní trasu, to je ta červená, která je vlastně dokonce propuje tyhle ty dva celky mezi sebou. Takže ten, kdo by volil například 8-hodinovou projížďku, tak může vyrazit Řešina, může si projít až dozadu do Babic, Řícmanic. Pak máme ty okruhy, to jsou ty zelené a modré. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě to v procesu.
0: Českem vedou tisíce kilometrů hypotras. Část jich eviduje i klub českých turistů a chce jejich mapy digitalizovat. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Víte už tedy, že za hypotrasami, či chcete-li hypostezkami, se můžete vydat třeba do oblasti školního lesního podniku Křtiny. Ale pokud byste rádi věděli, kam stojí za to vydat se za městskými krásami, tak vězte, že vám to v dobrém odpoledni řekne a na výlet už za chvilku pozve Petr Vejrosta z klubu českých turistů.
4: Český rozhlas Brno, písně.

Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnu

0: Dobré odpoledne přeju všem, kteří jsou správně naladěni. A správně přichystáni i na turistickou pozvánku, se kterou dnes u mikrofonu Českého rozhlasu Brno čeká Petr Vejrosta. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeju tobě, Borku, i všem, kdo nás právě poslouchají.
0: Zůstaneme na jižní Moravě, vydáme se za hranice našeho regionu?
1: Na jižní Moravě úplně ne, ale na Moravě zůstaneme. Přestože pozor, v Pardubickém kraji budeme.
0: No tak teď jsi mě trošku zamotal myšlenky, ale já si rád poslechnu tvoji pozvánku na výlet.
1: No nedávno jsem se setkal s jednou paní a chvilku jsme si povídali, já to tak mám často, že se s někým zapovídám, a z ničeho nic ona vyslovila přání, abych jí vymyslel výlet, dal jí nějaký námět na výlet, a že se prý rádi svezou vlakem a rádi zůstanou právě na Moravě, mají rádi historii a rádi navštíví nějaké místo, kde se budou také moct najíst, občerstvit. No a tak mě napadlo, že by mohli jet do Svitav. A ten námět nyní nabídnu i našim rozhlasovým turistům. Svitavy opravdu jsou historicky na té historické Moravě, přestože jsou dnes v Pardubickém kraji. Do Svitav se lze dostat snadno osobním vlakem nebo také rychlíkem. Pozor, ty rychlíky tam nezastavují všechny. Od nádraží do centra města vede modrá turistická značka. Tam mineme kapli svatého Jiří, vpravo od trasy zůstává hřbitov s kostelem svatého Jilí, také pomníkem obětem první světové války. No a mimo centrum, ale blízko této trasy je městské muzeum a galerie a také Otendorferův dům. Já doporučuji najít si předem, co lze tam vidět. Je toho opravdu nemálo zajímavého. Tam aspoň maličko naznačím expozice, která je tam věnovaná Oskaru Schindlerovi. Jeho životní příběh je, myslím, všeobecně známý. A další expozice je věnována Valentinu Oswaldovi Otendorferovi. To byl významný mecenáš, který mimo jiné zanechal po sobě ve Svitavách unikátní knihovnu. No a už se budeme pomalu blížit k náměstí, tam nepřehlédneme Mariánský sloup z roku 1703, určitě si všimneme kostela paní Marie, ten má i přístupnou vyhlídkovou věž, najdeme tam také sluneční hodiny, na náměstí jsou domy s podloubím a lze kousíček dál najít také zbytky městského opevnění, pomníky, sochy. Také nejstarší dochovaný dům ve Svitavách je k vidění. No a abych nezapomněl, město má také svoje rybníky, třeba rybník Rosnička, Svitavský rybník, a asi nikoho nepřekvapí, že městem Svitavy protéká řeka Svitava. A jak je to tedy, ještě jednou řeknu, s městem Svitavy a Moravou, celé to město opravdu leží na historickém území Moravy, i když hranice s Čechami je úplně blízoučko.
0: Mně, když se v Řecku ptají, where are you from, tak taky řeknu Czech Republic, i když jsem Brňák, Moravák. Petře, děkuji moc krát za tvoji dnešní pozvánku na výlet. Měj se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Kvůli poklesu podzemní vody nesmí lidé v Sebranicích na Boskovicku pitnou vodou zalévat nebo napouštět bazény. Dělníci v Brně opravují střechu staré radnice. Do Kunovic dnes vojáci přivezli vrtulník MI-8. Bude to nový exponát leteckého muzea. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lidé v Sebranicích na Boskovicku nemůžou používat vodu z vodovodu na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Pod pokutou 50 tisíc korun to zakázal úřad v Boskovicích. Vodojem je zásobovaný podzemním vrtem. Hladina tam kriticky klesla.
2: Šla zpráva z místního rozhlasu, ale bazén nemáme a zalíváme zatím dešťovkou.
3: Zalíváme z vlastní studny, to máme jako na zalívání a pro zvířata a pro domácí potřebu.
4: Takhle se zákazem zalévání nebo napouštění bazénu vypořádali pan František a paní Veronika. Příčiny nedostatku vody objasňuje starostka Eva Škrabalová za KDU ČSL.
5: Máme zdroj, je to tady v lese za obcí, nicméně ten zdroj je poměrně mělký. Tady v těch extrémních suchách je tam ta hladina nízká.
4: V září budou zastupitelé řešit, jestli najdou nový podzemní zdroj nebo připojí obec na skupinový vodovod. Případně můžou obě možnosti zkombinovat. Ze Sebranic Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Stará radnice v Brně získá novou střechu. Dělníci teď pracují v jejím dvorním traktu. Hotovo budou mít do konce září. Rekonstrukce za bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra ani dalších institucí, které v budovách sídlí.
6: Na nádvoří je nově přístupná výstava fotografií z archivu Národního památkového ústavu. Na nich lidé můžou vidět, jak se budova v minulém století proměňovala. Stará radnice je jednou z nejstarších světských staveb v Brně. Její základy vznikly nedlouho po založení města. Od té doby byla několikrát přestavěna, například známý portál s křivými fiálami pochází z období pozdní gotiky. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťku má jako nový exponát vrtulník MI-8. Muzeum také bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
7: Je to tady vrtulník MIL MI-8 SP salonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vánt bude slabý, přes den mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy vázne provoz před omezením u D2. V koloně předtím na kilometru 189,5 řeší drobnější nehodu v odbočovacím pruhu k výstavišti a kolona začíná od exitu 182 popůvky. Osobní auta ke sjezdu na Bratislavu to mají na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne, je úterý 11. srpna, posloucháte Český rozhlas Brno a od jeho mikrofonu se vám hlásí Borek Kapitanček ve chvíli, kdy otvíráme druhou část našeho odpoledního bloku. V ní vás pozvu na zámek, no ani ne tak já, jako spíš František Kinský. Ozve se nám náš regionální stopař a dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Ale samozřejmě, že nezapomenu ani na trefu. A to zejména proto, že při sestavování otázek, na které dnes možná bude odpovídat někdo, řekněme, stálý soutěžící, anebo možná i někdo, kdo je v trefě nováčkem. Tedy při sestavování otázek do trefy jsem se docela zapotila, nebylo to počasím. Pořád mi tak nějak nešlo to Brno historické. Ale už ji mám, takže vybírat budete moci po skladbách Michala Hrůzy a Sary Brightman, ti vám zaspívají v úvodu téhle hodinky, z této čtveřice. Brno historické, vesmír, staré měrné jednotky a tenis. Telefon do studia je 726 46 5200. A cenou za dvě správné odpovědi bude dnes opět knížka. Dárek z nakladatelství Kazda tentokrát má podobu knihy Tichá země. Jste-li připraveni, vydržte a jakmile začne zpívat Sara Brightman to queenovské Who Wants to Live Forever, bude čas na telefonování do studia. Držím vám pěsti a přeju vám příjemné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.
9: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Troufnu si tvrdit, že ještě o něco hymničtější verzi písničky Who Wants to Live Forever vám, tedy hymničtější než v podání Queen a Freddie Mercuryho, vám nabídla Sarah Brightman. Od 3 let chodila do baletu, od 11 studovala internátní divadelní školu, tam se jí nelíbilo, ale stejně to zkusila, tedy při přihlášce do londýnského královského baletu. No, nebyla přijata, zadala si s diskotékovou muzikou, no a teď tady máme výsledek a nezapomeňme ani na její duet s Andreou Bocelli. Tedy s Andreou, ano, Andreou Bocelli, i když je to muž. Ale teď už je čas představit vám někoho dalšího. Tím je náš soutěžící v trefě. Vítám vás na vlně Českého rozhlasu Brno, Pepo.
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Vy jste tím soutěžícím, který nejprve vybere 2 ze 4 otázkových témat, jak ano. Je tomu zvykem v naší trefě. Brno historické, vesmír, staré měrné jednotky a tenis. Vybírejte 2.
1: Staré měrné jednotky.
0: A
1: dám ten tenis.
0: Říkáte tenis. Začínáme u starých měrných jednotek. To jsem zvědavý, jestli si pamatuje... No nic, já spustím nejdřív časový limit, to je důležité. A teprve teď se zeptám, jestli pak si pamatujete na jednu historickou měrnou jednotku mandel. Kolik je to? Tedy kolik jednotek je mandel? 12, 15 nebo 30?
1: Já zkusím tu 30.
0: Říkáte 30. A teď k tenisu. Ivan Lendl, dodnes nejúspěšnější český tenista, vyhrál celkem 8krát turnaj takzvaného Grand Slamu. Kdy naposledy? V roce 1986, 1988 nebo 1990?
1: Dám taky Cčko.
0: Dáváte Cčko. Já přiznávám, že některé otázky se můžou jevit jako náročnější, ale právě proto vždycky uvedu tu hlavičku a předpokládám, že ten, kdo se vyzná v tenise, vybere zrovna tenis. U Pepy jsem to předpokládal, když si vybral tenis. No a předpokládal jsem to správně, protože tu tenisovou otázku odpověděl správně. Bylo to v roce 1990 na Australian Open, kde porazil Ivan Lendl Švéda Stefana Edberga. Ovšem nepovedla se vám ta stará měrná jednotka. 30, to by byly 2 mandele, protože jeden mandel je 15 jednotek. Bohužel.
1: Nevadí.
0: Pepo, mrzí mě to, ale Tichá země zatím zůstává u nás v trezoru s cenami pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno. Mějte se hezky.
1: Zkusíme, jo.
0: Naslyšenou. Tuhle knížku Davida Goldsna od nakladatelství Kazda, tedy můžete mít třeba někdy příště. Ale co budete mít už za pár chvil, no tak to je další pozvánka na zámek. Správně, už za chvíli přijde ten správný čas pro zámecké léto. Tentokrát budeme mířit do středních Čech.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Terapeutka Taťána Horká bude hostem poradny pro zdraví ve středu 12. srpna. Povídat si budeme o dovolené a odpočinku, co by prevenci vyhoření. A zaměříme se třeba na to, proč jsme unavení, i když máme dovolenou. Našeho hosta se zeptám i na to, co je skutečný odpočinek a co jen změna činnosti. A proč prostě někdy neumíme takzvaně vypnout a jen relaxovat? Prostor bude i na vaše posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Rychlostí uragánu přišla tahle písnička do našeho dobrého odpoledne. Řekl bych, že rychlostí uragánu tam hrál i ten banjista na svůj nástroj. Ale teď ke slíbenému. Každé všední prázdninové dopoledne i odpoledne společně poznáváme naše zámky. A soutěžíme o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendu pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. To vše v našem zámeckém létě. A pokud vám třeba to dopolední vysílání uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku i zhruba 5 minut před 16:30. Kam zámecké léto zamířilo dnes, nám právě teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A já si dovolím také něco dodat. Zítra totiž uslyšíte další zámecké léto, tedy další díl tohoto našeho letního cyklu. Ovšem tentokrát se Zdeňkem Truhlářem. a ten se vám přihlásí ze Slavkovského zámku.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Slovy Luciany Krecerové, tedy Anika. Jestli máte malou chvíli, tak poslouchejte. Z našich setkání s Vojtou Halešem na našich chodbách, tedy na chodbách budovy Českého rozhlasu v Brně, by asi taková nádhera nevznikla. Ale když se vydá do terénu, no tak to už je něco jiného. Regionální stopař Vojta Haleš dnes zamířil do Benešova nedaleko Boskovic, kde pokračuje v objevování zajímavostí obcí Jihomoravského kraje. Vojta, dobré odpoledne.
3: Ahoj Borko, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
2: O historii obce už si vlastně mluvil dopoledne, ale kam ses během dne podíval a co tě v Benešově zaujalo?
3: Tak podíval jsem se například do kostela Povýšení svatého kříže z roku 1786, který je dominantou celé obce. Zašel jsem si i ke kapličce v místní části Pavlov, která byla postavena a vysvěcena až v roce 1994. Uprostřed obce mě pak zaujal památník obětem první světové války a jak jsem se dozvěděl, ty jsou v obci hned dva. Prošel jsem se taky stezkou, ze kterou jsou krásné výhledy do dalekého okolí, na kopce i louky, kde se pasou krávy, až k místní na takovou obec poměrně velké základní škole. A zaujal mě taky malý kemp ve středu obce, kde je i bazén a tobogán, i místní pekárna, kde jsem ochutnal čerstvé pečivo.
2: Vojto, jak se v Benešově žije místním?
3: Tak Benešov má téměř 700 obyvatel a místní si zakládají na tom, aby se tu dobře žilo, jak mladým rodinám, dětem, ale i seniorům. Fungují zde dva obchody, pekárna.

0: potřeba připravovat infrastrukturu. Obec proto řeší například sítě na stavebních pozemcích, vodovodní vrt nebo i další investice do školy. Do budoucna se počítá také prý s úpravou komunikace na Pavlově, což je tady ta místní část Benešova. No a právě schopnost nabídnout lidem nejen bydlení, ale také školu, služby a společenský život může být tím jedním z důvodů, proč Benešov přitahuje nové obyvatele, ale proč se tu žije dobře i těm starousedlíkům.
1: Regionální stopař Vojtěch Halaš tráví dnes den v Benešově, ovšem v tom poblíž Boskovic. A já, protože jsem říkal, že pokračuje v objevování zajímavostí a že se ozval už i během dopoledních hodin, tak připomenu vám všem, kteří posloucháte, že třeba jeho dopolední vstup, stejně jako celé naše dopolední či ranní vysílání a vůbec vysílání, si můžete poslechnout v audioarchivu na webové stránce brno.rozhlas.cz anebo pomocí aplikace Můj rozhlas. No a Vojto, na závěr si dovolím pro všechny, kteří trpí podobnou slabůstkou jako já, takzvaně heraldickou, říct, že kdybyste náhodou nevěděli, tak Benešov má ve svém erbu v červeno-stříbrně děleném štítě nahoře vyrůstajícího zlatého jelena, dole potom dva skřížené zelené věníky. Jestli nevíte, co je to věník, no tak si vemte, dejme tomu, dubovou ratolest, několikrát ji omotejte špagátkem, tedy víc takových ratolestí a máte věník. No, Vojto, děkuju, měj se hezky.
0: Já děkuji, že jsem se zase něco nového dozvěděl i od tebe a přeju hezký den posluchačům. Naslyšenou a naschledanou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No, snažím se, co mi síly stačí. Ale teď se bude snažit někdo jiný. Jestli nevíte, co jsou to mofety, tak si chvilku počkejte. Už za chvíli se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ano, mofety. No tak, kdyby to byl MOSFET, tak je to transistor MOSFET. Říkám to jako člověk, který si na střední škole přičichnul k elektrotechnice. Ale mofet a mofety? Počkám si.
2: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Řekl bych, že originál se od téhle verze v podání Karla Gotta příliš neliší. No tak trošku se liší, Karel Gott to zaspíval ještě o něco lépe. La Mia Musica v originále, muzika u nás. Muzika vás čeká ještě do 16. hodiny, ale budou to samozřejmě písničky, které nestárnou a které si možná s Jojo Bandem a nebo s UB40, kteří připomenou jeden dávnější hit dvojice Sony a Cher, zaspíváte taky. Ale hlavně proto, abych vám řekl, že opravdu čas letí jako bláznivý, tak proto se vám ještě jedenkrát hlásím v dobrém odpoledni. Už za chvíli nastane čas, kdy pohled na webkameru na adrese brno-rozhlas.cz bude o něco příjemnější. Chystáte se na Elišku Záreckou? Výborně. Dočkáte se už za pár chvil. Ale nejdřív to budou zprávy v 16 hodin. Zprávy Českého rozhlasu Brno přinese do studia David Hasman. Pak vás čeká Humoriáda dnes s Petrou Černockou a po 17. hodině vám bude dělat společnost další vydání magazínu, který vám řekne, co nového na Jižní Moravě. No prostě další den v kraji. V něm se ještě jedenkrát přihlásí náš regionální stopař, tedy Vojta Halaš, a to z Benešova. Čeká vás také glosa publicisty Karla Škrabala. No a v letním servisu budeme mít něco, co určitě zaujme všechny, kteří se chystají na cestu autem do zahraničí. Zůstaňte správně naladěni a zítra se znovu na rozhlasové vlně můžeme potkat. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju dobré odpoledne. Hlavně zdraví všem, kteří poslouchají. No a léto, jak má být.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhodu, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. U brněnského Ořešína je nově 20 km značených tras pro jízdu na koni. Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně nabízí večerní prohlídky skleníků. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek digitálně a informačně agentura Ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel digitálně a informačně agentury Bohdan Urban.
5: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
4: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 km tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech, doplňuje Petra Packová ze školního lesního podniku Křtiny.
6: Ten důvod byl, že vlastně čím dál tím víc lidí vyhledává les a ten les opravdu není nafukovací. A musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci. Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě je to v procesu.
4: Soud rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Lidé můžou od dneška do čtvrtka přijít i večer do botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně. Na návštěvu skleníků je potřeba se předem registrovat. Kromě mnoha tropických rostlin uvidí návštěvníci jeden z největších leknínů na světě, Viktorii Královskou. Doplňuje vedoucí zahrady Magdalena Chytrá.
7: V palmovém skleníku potom je připraveno promítání filmu krátkého o Viktorii Královské, což je takový 20-minutový dokument o životě té Viktorie v naší botanické zahradě během jedné sezóny.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice z kilometru 180 do omezení u D2. Osobním autem je to zhruba na 3/4 hodiny. Tolik doprava, šťastné cesty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Končí. Jamela Likají.
9: Co je z toho
10: my jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
11: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
12: Ano, hezký den.
11: Jaké je léto u Petry?
12: Trošičku teploučko.
11: Dneska je to lepší.
12: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
11: Ano.
12: A pak zase přitopěj.
11: Zpívá se hůř ve vedru?
12: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
11: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká a druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. Jsem, a ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočí, ona je prostě, má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já se nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na té.
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: zase
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. No, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošní, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně, jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si ji snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam je zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslouchá.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volám vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, dob co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého, pan Kopecký, to je byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
3: Dobře. My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli o čuc dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, pač ona by už to nechtěla, kdybyste jí pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si se, ježiša, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkal, pane profesor, jsem si myslel, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to tak povídám. Pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňouka. No, tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho nenajít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jako rozčílená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Jsem myslel, že ho nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste
9: že
3: vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Mm-hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Já se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budu muset hodně držet.
3: Jo, no, jasně, vy se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
3: No.
9: No tak...
3: Tak prožijete spolu krásnou dobu.
9: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra býval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávení a v duchu se herci i obecenstvo modlí k Pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení, bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá a herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo? Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili. Přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
2: určitě,
1: zpěvaček.
2: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Haló.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocku.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas

0: Krampolovi.
1: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
3: Díky.
2: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
1: Píšeme mu bod, děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
4: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
1: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
5: Pak vyprávěl doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá,
6: je, zítra ráno jedeme na výlet.
5: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
6: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
5: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
6: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
3: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on, jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
1: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školy. Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mě, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Smědnice, by si prosila Konvalinkovou,
1: píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím nás tišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a jiné potřebu. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezké vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: jsou. Tak to taky nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policejní budova v Kounicově ulici v Brně získá novou přístavbu za víc než 670 milionů korun. Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Včelaři museli úly a je s včelami spálit. V Kyjově evidují za 2 měsíce skoro 6 000 vypůjček sdílených kol. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Budova krajského policejního ředitelství v Kounicově ulici v Brně se rozroste o přístavbu. Vedení hledá na zakázku za víc než 670 milionů korun stavební firmu. Ta upraví taky okolní venkovní plochy. Práce začnou nejspíš koncem října a hotové budou do 3 let. Co v přístavbě vznikne, ví policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Jedná se o přístavbu operačního střediska, podzemních garáží, sportovní relaxační plochy a úpravy venkovních ploch. Přístavba kanceláři nového operačního střediska je 3podlažní hranol ve vzduchu ukotvený na ocelobetonové konstrukci.
1: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
4: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
1: Kyjovská radnice eviduje za první 2 měsíce od zavedení sdílených kol téměř 6 000 vypůjček. Do služby se v květnu a v červnu zaregistrovalo přes 800 uživatelů. Data za červenec zatím úředníci zpracovávají. Většinu cest tvoří vypůjčky do 15 minut, které jsou hrazené městem. Pokračuje místostarosta Daniel Čmelík za 27 nezávislých.
5: Často používají ta kola na přemísťování například od vlakového nádraží do centra města či od autobusového nádraží do centra města. Nebo i studenti gymnázia, kteří dojedou vlakem, dojedou ke gymnáziu a v odpoledních hodinách. Naopak plánujeme v tom rozsahu, v jakém to máme dneska, to provozovat až do konce roku.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% bodu vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
6: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po 2měsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se drží kolona už za sjezdem na Rosice z kilometru 180. Osobní auta se sunou kolem 40 minut do zúžení u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Prožíváme úterý s datem 11. srpna roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Už za malou chvíli vás čeká přehled aktuálních informací z našeho kraje. Přibližně ve 17:45 se spojím s brněnskými meteorology a krátce před 17:30 budu mluvit s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který dnes zavítal do Benešova u Boskovic. Tak určitě zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.
8: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky milých.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Dnešní zpravodajský souhrn pro vás má David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatný. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístěním přístavu na novo zabývat hejtmanství, doplňuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Jedná se čistě o procesní záležitost a na podstatě záměru se nic nemění. Klíčové je pravomocné rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil veřejný zájem na výstavbě přístavu.
2: Stará radnice v Brně získá novou střechu. Dělníci teď pracují v jejím dvorním traktu. Hotovo budou mít do konce září. Rekonstrukce za bezmála 6,5 milionu korun je naplánovaná tak, aby neovlivňovala chod turistického informačního centra ani dalších institucí, které v budovách sídlí. Pracovníci školního lesního podniku Kstiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech, doplňuje Petra Packová ze školního lesního podniku Kstiny.
4: Ten důvod byl, že vlastně čím dál tím víc lidí vyhledává les a ten les opravdu není nafukovací. A musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci.
2: Od tohoto týdne můžou lidé hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Vyhlásila ji nadace partnerství k 25. výročí soutěže Strom roku. Doklání jich pořadatelé vybrali jen 13 z těch, které v minulosti v anketě zvítězily. Od 29. září se výběr zúží na 5 stromů s nejvyšším počtem hlasů. 3 nejúspěšnější stromy nadace partnerství ocení odborným ošetřením. Komunity, které se o ně starají, čeká i finanční odměna. Lidé můžou od dneška do čtvrtka přijít i večer do botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně. Na návštěvu skleníků je potřeba se předem registrovat. Kromě mnoha tropických rostlin uvidí návštěvníci i jeden z největších leknínů na světě, Viktorii Královskou.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Tak máme polojasno nebo skoro jasno. Teploměry ukazují hodnoty do 31 stupňů.
1: A jaké počasí nás čeká v průběhu večera a noci?
2: Tak v průběhu večera se bude vyjasňovat a také bude slábnout vítr. Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty budou klesat na 14 až 11 v údolích místy až na 8 stupňů.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zítra nás čeká slunečné počasí, odpoledne s letními teplotami, bude tedy jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty 26 až 29 stupňů, na severu kraje bude o něco chladněji, tam místy jen kolem 25 stupňů. V povane slabý, přes den mírný, severovýchodní nebo východní vítr.
1: A jaká bude noc ze středy na čtvrtek?
2: Stále převážovat bude jasno, ta noc bude zase trošku chladnější, s teplotami 15 až 11, v údolích lokálně až 8 stupňů.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš ve svém seriálu představuje obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Benešova, tedy do toho u Boskovic. Jak je to v obci se společenským životem? Které spolky jsou tam nejaktivnější a jaké akce si místní během roku rozhodně nenechají ujít?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Benešov drží pohromadě také díky místním spolkům. Aktivní jsou myslivci, spolek Sokola a také dobrovolní hasiči, kteří mají kolem stovky členů. Právě spolkový život je jedním z důvodů, proč se v obci lidé znají a mají k sobě blízko. A potvrzuje to i množství akcí během roku. Sezóna začíná například hasičským a obecním plesem, na jaře se pálí čarodějnice, kácí se mája, nechybí ani pětní vzpomínky na padlé z první světové války nebo tradiční pouť spojená s fotbalovým zápasem. Na své si přijdou také děti, pro ně je určená například akce s názvem Benešovská dýně. Oblíbenou akcí se stal také Benešovský škopek, jak jsem se dozvěděl, to je festival malých pivovarů a soukromých výrobců piva z Benešova nebo okolí. A v létě pak přichází na řadu Benešovský letní den nebo rybářský den u nádrže pod hřištěm. Benešov navíc žije i sportem, v zimě vedou samozřejmě za dostatku sněhu běžkařské trasy nejen kolem Benešova, ale také směrem na okolní obce Suchý, Žďárnu nebo Kořenec, což můžu potvrdit, rád si to v zimě tam zajdu na běžky. A o údržbu tras se starají dva skútry a do budoucna by měla pomoci také rolba.
1: A na závěr prozraď nám, co ti osud určil při losování a do které obce se podíváš příště?
2: Podívám se do Chvalkovic, která leží mezi Bučovicemi a Vyškovem. O této obci zatím vím celkem málo, takže se tam už těším a rád se zase něco nového dozvím o další obci.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes objevoval obec Benešov. Vojto, děkujeme, já ti přeju ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 17 hodin a 29 minut. Vaším společníkem je pořád Den v kraji. Vzpomínka na básníka Jiřího Kuběnu je námětem dnešní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si postřehy tohoto publicisty a básníka.
1: Asi 30 lidí sedí v kruhu v zahradě Býtovské kavárny a čtou básně. Společenství Jiřího Kuběny, který zemřel 10. srpna 2017, uspořádalo tento víkend již 9. setkání a vzpomínku na tohoto fenomenálního básníka. Za rok, při 10. výročí, by rádi osadili do míst hradu, kde tento býtovský kastelán žil, i pamětní desku. Po mši konané v hradní kapli následovalo odpolední setkání v zahradě kavárny Kafe v obýváku. Moderoval ho básník Jiří Žák, který byl i hlavním organizátorem akce. Promluvili mnozí, z vyznavačů kultu Jiřího Kuběny třeba básník Petr Čichoň či organizátor dnes už v literární historii zapsaných býtovských setkání Martin Reiner. Básník Martin Švanda vyřídil pozdravy od svého 90-letého otce Pavla Švandy a přečetl jeho báseň věnovanou Jiřímu Kuběnovi s názvem V krasohledu. Začíná. Vzlety lásky vysloužené, v bázlivém očekávání výhně, do pekelného ráje a zas domů. Když skončilo čtení, šlo se na starý býtovský hřbitov, který zbyl z původní přehradou zatopené vesnice. Tam se dlouze i vesele vzpomínalo na Jiřího Kuběnu, ale i na další básnické bardy, nesčetně historik z literárního dějepisu dával k dobru Martin Reiner. Když se projde hřbitovem kolem bývalé márnice, za kterou je branka, ocitnete se u ústí řeky Žiletavky do Vranovské přehrady. Proti proudu se dostanete k chatě, na kterou Kuběna rád jezdíval. Běžně se tam dá dostat na lodičce či strmou, těžce průchodnou cestou ve svahu. My jsme šli tentokrát po okraji vyschlého koryta řeky, protože hladina přehrady je kvůli suchu na rekordně nízké úrovni. Nad hlavami nám svítily hvězdy, v proudu potůčku Žiletavky se občas ozvalo šplouchnutí nějakého zvířete, jinak se nad námi klenulo mystické ticho. Básník Evřet Jemnický mi podával u ohně láhev s teplým bílým vínem a říkal: my jsme radikální Kuběnovci. My jsme vlastně jeho poetičtí ultras. My Jiřího Kuběnu neobdivujeme, my ho vyznáváme. Když už to Jiří Kuběna nemohl slyšet z hradu tyčícího se na protějším břehu, musel to slyšet z nebe. A určitě z toho měl radost.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden, tedy v úterý v 17:30 odpoledne. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 35 minut. Poznáte je podle barevných čtverců třeba na stromech ve výšce očí, teda těch koňských. Řeč je o takzvaných hypostezkách. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny vyznačili v okolí brněnského Ořešína přibližně 20 kilometrů tras pro jízdy na koních. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky přibližně na hodinu i pro celodenní putování.
1: Tak ty trasy používáme víceméně denně, když je hezký počasí samozřejmě. Není to jako omezení, nebo nevnímáme to jako omezení.
2: Říká majitel koní a provozovatel stájí Ivo Chovanec. My jsme si na koních projeli kousek stezky nedaleko Ořešínského ranče. Cesta nás vede kolem závory a potkáváme několik modrých čtverečků.
1: Co jsme tady místní, tak ty trasy víme z hlavy. Normálně lidi je arrogantních, tak vám to pokazí tu náladu. Jste na výšce, chcete si to užít a jde tam někdo na kole a vykřikuje, táhněte někam. Takže dneska to máme pořešený. Tohle to vnímáme jako pozitivně, že vznikl nějaký řád.
2: Na ceduli, kterou tu vidím, se píše, že na hypotrasách mají jezdci na koních přednost před pěšími a cyklisty.
1: Pořád ještě 90% lidí jsou normální a normálně se s nimi domluvíte. Samozřejmě, když vidím, že jede kolo a že tam jsou třeba vymletý rýhy od vody, tak mu uhnu tam, kde ten kůň to ledabile projde a ten cyklista by měl problém.
3: Ten důvod byl, že vlastně čím dál tím víc lidí vyhledává les a ten les opravdu není nafukovací. A musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci.
2: Vysvětluje za školní lesní podnik Křtiny Petra Packová.
3: Ze zákona víme, že můžou chodit vlastně všichni po těch velkých zpevněných cestách, což samozřejmě ale i koním nevyhovuje. Kvůli kopitům, takže vlastně potom nakonec jsme vešli do těch jednání. Třeba máme ten provozní řád stran toho, kdy se vyjíždí na ty stezky, neměli byste vlastně po západu slunce a zase hodinu před východem slunce, je to proto, aby vlastně tady mohlo probíhat i myslivecké hospodaření bezpečně.
2: Koňské stáje na údržbu stezek přispívají a mají nahlašovat, pokud vidí popadané stromy, doplňuje Ivo Chovanec.
1: My jsme pozorovali, že po vyhlášení tady této akce jezdecké stezky jsme tady měli cesty, kde nějaký vývraty byly. A musím říct, že lesáci sami od sebe iniciativně to odstranili. My jsme to obcházeli, takže vítáme to, že s tím, jak ty stezky vytvořili, tak hnedka je vyčistili.
2: Na Brněnsku má podle Petry Packové školní lesní podnik Křtiny vyznačené stezky i u Bílovic nad Svitavou a Řícmanic. Tam jich je 28 kilometrů.
3: Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy, takže máme tu páteřní trasu, to je ta červená, která je vlastně dokonce propuje tyhle ty dva celky mezi sebou. Takže ten, kdo by volil například 8-hodinovou projížďku, tak může vyrazit Řešíná, může si projít až dozadu do Babic, Řícmanic. Pak máme ty okruhy, to jsou ty zelené a modré. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě to v procesu.
2: Českem vedou tisíce kilometrů hypotras. Část jich eviduje i klub českých turistů a chce jejich mapy digitalizovat. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A už za chvíli zazní 39. díl cyklu s hercem Michalem Istejníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vrátíme k jedné vraždě, která měla i velký politický dopad.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme za událostí, která se promítla i do politiky. Angažoval se v ní i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1899, vražda, která se změnila v politický boj. Byl by to jeden z násilných činů, jakých se odehrálo mnoho a dnes je připomínají jen malé pomníčky. Jenže jméno a zejména smrt Anežky Hrůzové je spojené s mimořádnými protižidovskými výpady na přelomu 19. a 20. století. Začněme po pořádku. Psal se 29. březen 1899 a na moravsko-českém pomezí poblíž Polné se právě z tohoto města vracela z práce švadlena Anežka Hrůzová. 19letá dívka žila ve vesničce Malá Věžnice, dnes v mapách zanesené jako Věžnička. Od Polné ji dělí něco kolem 3 kilometrů cesty vedoucí kolem lesa Březina. A právě tam na ní čekal vrah, či vrahové. Nejprve jí někdo uhodil do hlavy kameny a pravděpodobně i holí, pak přiškrtil a nakonec rozřízl hrdlo a tělo ukryl do křoví. Dívka do smrti zůstala pana. Ostatky objevili lidé po 3 dnech. Za pachatele tehdy vyšetřovatelé a soud označili 23letého žida Leopolda Hilsnera. Padaly zmínky o rituální vraždě křesťanské dívky a začalo období útoků proti židům označované jako Hilsneriáda. Leopold Hilsner měl sice trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí, nechával se však živit matkou právě v Polné. A protože neměl vysokou inteligenci ani vzdělání, mnozí lidé na něj hleděli skrze prsty. Anežka Hrůzová si opakovaně stěžovala, že ji v minulosti sledoval na cestě domů a on sám při výpovědích před policisty i soudem nedokázal řadu okolností svého chování vysvětlit. Důkazní ranou pro něj byl nález jeho kalhot se stopami krve ukrytých v synagoze v jeho domovském Velkém Meziříčí. To zapadalo do svědectví o tom, že se pohyboval po okolí místa s dalšími muži a že se v době po vraždě nečekaně převlékl do jiných šatů. Řada otazníků v procesu zůstala. Možné komplice se nepodařilo identifikovat. Přesto porotci Hilsnera odsoudili k smrti. Argumentovali i neobjasněnou předchozí smrtí Marie Klímové na téměř stejném místě o 2 roky dříve. Trest však císař František Josef I. změnil na doživotí a po 18 letech ve vězení mu zbytek prominul další císař Karel I. Dodnes nad událostmi i jejich vyšetřováním zůstává řada otazníků, včetně toho, že chyběly některé důkazy a další byly zničeny. Původní verze o rituální vraždě křesťanské pany spojené s jejím vykrvením kolovala mezi lidmi dlouho. Opakovali pověru o vraždách dětí či panen, jejichž krev přidávají o svátku Pesach do pokrmu Maces. Proti útokům vůči židům se postavil i pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který se dokonce zastavil na místě činu. Sklidil za své postoje řadu kritiky. Anežka Hrůzová má hrob na hřbitově v Polné a symbolický i na místě nálezu těla. Hilsner je pohřbený ve Vídni. Několik právníků a dalších osobností se snažilo najít další důkazy, včetně možných pachatelů, obnovení procesu však nedosáhli.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 39. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra touto dobou.

0: V našem letním servisu teď poradíme těm, kteří se chystají na cestu autem do zahraničí. V některých státech totiž musí více než u nás hlídat nejen styl a rychlost jízdy, ale také minimální odstup od dalších aut. Například německá policie měří odstup z mostních kamer. Pokuta za vzdálenost menší než 0,3 sekundy při rychlosti nad 100 km za hodinu může dosáhnout 400 euro plus měsíční zákaz řízení. V Rakousku minimální odstup berou jako vzdálenost ujetou za 2 sekundy. Automatické měření zatím není plošné, ale už běží. Podobně 2-sekundovou mezeru počítají ve Francii, kde může být pokuta 135 euro a více. Naše zákony zatím bezpečnou vzdálenost nestanoví výslovně. Mluví o tom, že je nutné být schopen zastavit za vozidlem jedoucím vpředu. Na dálnici je to tedy nejméně opět ten zhruba 2-sekundový interval. V opačném případě pokuta činí řádově 1000 koruny. Pokuty se řídí právem státu, kde k přestupku došlo. Evropská unie přitom přijala směrnici, která usnadňuje vymáhání pokut za 15 kategorií přestupků i mezistátně. Je 17 hodin a 55 minut, pořad Den v kraji je u konce. Následují zprávy s Davidem Hasmanem a poté Morava, krásná zem, dnes s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nejstarší pavilon Tišnovské nemocnice opravují dělníci. Sucho snižuje výnosy slámy, zemědělci musí dokupovat. Brněnští vědci už jsou přichystáni na zítřejší úplné zatmění slunce. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dělníci v Tišnově opravují nejstarší Kutanův pavilon tamní nemocnice. Koncem roku tam přibude nová tělocvična pro rehabilitace. V pokojích 2. a 3. patra vznikne klimatizace a personál využije nové zařízení pro polohování pacientů. Ti budou mít k dispozici víc koupelen a záchodů.
4: Doposud byla sociální zařízení v těchto patrech společná pro všechny pacienty na konci chodby. Nyní dělníci berou vždy blok 3 pokojů, na stranách toho prostředního vybourají otvory pro dveře a v místnosti vybudují záchody i koupelny pro oba vedlejší pokoje. Oprava budovy z konce 19. století stojí skoro 33 milionů korun, 28 milionů z nich pokryjí dotace z Evropské unie. Jakub Holler, Český rozhlas.
2: Nižší výnosy slámy než v předchozích letech očekávají letos zemědělci. Můžou za to vysoké teploty a nedostatek srážek. Například farmáři v Dobronině na Jihlavsku kvůli tomu používají jako podestýlku pro hospodářská zvířata i méně kvalitní řepkovou slámu nebo ji nakupují od ostatních zemědělců, vysvětluje ředitel firmy Dobrosev Pavel Piňos.
5: Výnosy letošní rok vypadají, že se budou pohybovat někde na úrovni 1,5 tuny, kdy v předchozích letech jsme byli zvyklí na tak 3,5 tuny z hektaru, což pro nás znamená, že musíme tu slámu zdrojovat i nákupem, nejenom z vlastní produkce.
2: Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomorský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování.
6: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
7: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí. Dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
8: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
7: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Gencl, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátiž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolona za sjezdem na Rosice z kilometru 181. Osobním autem k D2 je to kolem 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dambořánku a polku Jaroslava Brhela Proč sa moja nejmilejší. Já věřím, že vás tato polka potěšila a dobře naladila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích jméno Zuzana, tak ještě jednou vše nejlepší. No a já připomenu telefon 726465200. Budu se na vaše telefony moc a moc těšit, ale teď už si dáme další písničku.

0: Valčík nám dosněl, odvedená láska Soňa Poláková Legruti a pojďme si poslechnout paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová, já vás srdečně zdravím, taktéž zvukového mistra a všechny posluchače a všechny mé přátelé. 13. srpna bude mít slavné narozeniny pan Jan Šindelka z újezda u Boskovic, tak já ti přeji hodně, hodně zdraví, pevné zdraví, hodně síly, hodně božího požehnání a hodně lásky ti přeju od tvé milované rodiny. Tak to je jedna věc, ten Jeníček Šindelku z újezda u Boskovic. Pak bych chtěla pozdravit paní Ivanku Slabákovou a chci jí popřát dobré a krásné uzdravení. Zdravím Jardu Wolfa, tomu přeji také hodně zdravíčka. Pak bych pozdravovala paní Marcelu Vandrovou, že jsem na ní nikdy nezapomněla. A ještě bych chtěla naposledy pozdravit mladého pána Peťu Parolka, který bydlí v Jevíčku u věže, a jeho maminku Marušku, se kterou jsem dlouhá léta zpívala tady v chrámovém sboru. Tak Marušku té zdravím a té jsem doporučila, aby poslouchala Český rozhlas Brno, že to je nejlepší stanice na poslouchání a jsou tam nádherné vědomosti a krásné relace, tak je poslouchá.
0: Ano, výborně. Tak je to všechno.
1: Mějte krásně, paní Květuško, píseň patří samozřejmě i vám, i panu zvukovému mistru.
0: Já tady mám dneska mistrini.
1: Je paní mistrini, samozřejmě, děvčátko, zdravím z celého srdce. Tak a mějte se obě krásně a přeji vám krásné zbytek léta.
0: No,
1: tady už není takový vedro, tak
0: do Brně taky je to takové mírnější.
1: No, a takový vánek věje, tak to je příjemné.
0: Ano. Tak jo, tak paní Zito, ať se vám daří.
1: Děkuji, ať se i vám daří a hodně zdravíčka vám oběma přeju. Děvčátka.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Marie z Kudlovic. Vítám vás.
2: Dobrý večer, paní Navrátilová. Zdravím vás, vaši zvukovou mistrýni. A prosila bych paní Navrátilová, kdybyste chtěla bych teda popřát moji dceři Ivance Jankovic, která se dnes dožívá krásných 60 roků. Ivanko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. To ti přeje maminka, bratr Petr, sestra Hanička, sestra Ivanka, teda Ivanka, pardon, Verunka. A teďka, kdyby žil, taky by se k přání připojil.
0: A jenom, prosím, my jsme to tady takhle jako vymysleli, že jsme tu udělali nějaký technický zázrak, jsme to udělali a najednou jste byla krásně slyšet. Jenom zopakujte to jméno té oslavenkyně.
2: Ivanka Janku z Babic od Uherského hřiště.
0: Perfektní, tak to jsme chtěli. Ano, bezvadný. Tak paní Marie, krásně jsme vás slyšeli, přání zaznělo a písničku posíláme.
2: Děkuji, paní Navrátilová, a přeji vám krásný podvečer.
0: I vám dobrou noc. Napodobně dobrou noc. Takže pojďme na písničku. Lidová, jak kukačka kuká a Břeclavan.

písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Prosím, zahrajte pěknou písničku pro spolužáky ze Stříbrnic, Medlovic, Újezdce, Hostějova, Osvětiman a Vřesovic ročníku 1952 až 53 jen tak pro radost posílá Jarda Čech pocházející ze Stříbrnic a bydlící v Popůvkách. Děkuji. A my rádi pošleme písničku a bude to pánové Fischer, Rapáč, Polakovič, Každá láska něco stojí a Záhorjenka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Ano, ano, společně jsme Český rozhlas. Takže přátelé, pojďme si poslechnout pana Karla z Moravského Krumlova.
5: Takže dobrý podvečer. Já bych prvně chtěl hlavně poděkovat abramovickým ženám, kde jsem je navštívil 25. července Babský holí v Abramovicích. Moc se mě to líbilo a známá kapela hrála Tufaranka. Byl jsem velice spokojený s sobotním programem. A druhá věc je ta, chtěl bych poděkovat lidem, kamarádům, kteří mě přáli k mým kulatinám. Děkuju za všechno. Pan Karel z Moravského Krumlova.
4: Výborně.
5: Vám taky děkuju a zase někdy naschledanou.
4: Budu se moc těšit, pane Karle.
5: A paní Slabáková, tu jsem potkával na festivalech. To známe se už kolik let.
4: Dobře.
5: Tak ti přeju blízké uzdravení.
4: Ano, no. Ano. Tak pěkný večer a naschledanou, pane Karle.
5: Taky ženským a hodně zdraví a pevný nervy.
4: Dobře. Naschledanou.
5: Naschledanou.
4: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Na hraběcí je to Valčík, Michal Čmarada, Krištof Neduchal a Miločanka.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Martu z Olomouce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, prosím vás pěkně. Já bych prosila paní Ivance Slabákové dnešním jmeninám, ona je Filoména druhým jménem, hodně zdraví, aby se uzdravila a bylo všechno v pořádku.
0: Ano, ano, ano, všechno už je na dobré cestě. Nebojte, už se dočkáte, určitě to všechno bude dobré.
1: Zdar vám, děkuji.
0: Ano.
1: Shledanou.
0: Děkujeme za přání a samozřejmě Ivance písničku rádi pošleme, ale i vám, ano?
1: Děkuji moc krát, mějte se a pěkný večer, nashledanou.
0: Pěkný večer, nashledanou. Tak a já tady ještě připojím e-mail, který tady máme, jenom musím trošku pře... a nebo půjdeme na něj potom. Dáme si teď písničku. Jan Pavlech a Pavel Pavlech napsali polku, která se nazývá Budovský potek a bude nám hrát Moravěnka.

0: polka dozněla a já vítám ve vysílání paní Helenu Kolaříkovou z Lhoty u Vyškova. Vítejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, děkuji vám moc. Já bych touto cestou chtěla pozdravit Boženku Suchomelovou, která měla včera krásné narozeniny. Ještě jí přeju hodně zdravíčka, zdravíčka a trochu toho štěstíčka by neškodilo. A teď bych chtěla poslat písničku pro potěšení paní Martě a Martíce Hedovi a panu Fanu a Františku Groškovým do Lhoty a panu paní Jezince Jelinkové do Opatovy a Hedvičce a Jezimu Jelinkovi do Lípovce a panu Jezimu, ne panu Václavu Jelinkovi do Branska. A ten, já to nemám na ten, protože já na to nevidím. A ještě jednou, paní Navratilová, děkuji vám, děkuji Elišce, děkuji vám a i posluchače zdravím a přeju vám ještě hezký večer. A děkuji, že jste mě vzala, já už volám třetí den.
0: No to jsem ráda, že jste se dovolala, mám velkou radost. Takže mějte se moc hezky, paní Helenko, ať se vám daří.
1: Děkuji všem a
0: nashledanou. No a já k tomu připojím tady ještě jeden e-mail. Dnes slaví 71. narozeniny pan Jan Šťastný z Jezeřan Maršovic. Přejeme mu vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a boží požehnání do dalších let. Vinšuje manželka Olinka a dcera s rodinou. Vnoučata Eliška a Martínek posílají dědečkovi velkou pusu. A já posílám písničku Róska Horáková i Slovácké malované dědiny, Mužácký sbor Lanchot a cymbálová muzika Hudci.

Tak vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu. Dnes bych chtěl popřát a zahrát pěknou písničku našemu kamarádovi a vašemu stálemu posluchači Jendovi Šťastnému z Jezeřan Maršovic k jeho dnešním narozeninám. Přeji mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a radost z vnoučátek. A tomu přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Takže předali jsme a další písničku hrajeme. Trnečková, František Kohoutek, Antonín Ryza a Lidečanka.

0: Tak vítám ve vysílání pana Drbohlava z Kopilna. Tak ahoj, vítám tě.
1: Ahoj, je to... Já bych rád chtěl zahrát všem Kopilňákům přání dechovky.
0: Ano.
1: A zaspomínal na to, když jste tam hráli, perfektní to bylo.
0: Tak a tak jak se...
1: Něco pěkného, to dám na tobě vybrat.
0: Dobře, takže...
1: Něco z Moravěnky, kde zpíváš i ty samozřejmě.
0: Samozřejmě. My máme písničky už vybrány dopředu, takže musím jaksi ctít ten playlist, který tady mám, ano?
1: Dobrý, výborný.
0: Tak dobře, díky. Tak jsem ráda, že zaznělo Kopilno, mé rodné teda.
1: Ano,
0: moje babička s dědečkem.
1: Ano.
0: Na Vinici, ano. Takže...
1: Já jsem bydlel pod Vinici, jsme tam měli zahradu.
0: Ano. Ano, jméno samozřejmě, pan Drbohlav.
1: Pamatuješ.
0: Jistě, že. No, musím se přiznat, že my jsme byli takový neukázněný, my jsme občas takhle jako chodili na ten pajtl, že jo,
1: ano.
0: Někdy na ty jablíčka, hrušky, co bylo v té zahradě.
1: V pořádku.
0: A vzpomínám na všechno hrozně ráda. Tak jo,
1: já taky,
0: takže...
1: Já taky to...

0: Proto jsem si vzpomněl, našel jsem pořád GKT a to musím zavolat.
1: Tak dobře. Tak jsme rádi, že posloucháte nás i v těchto dálavách. Tak,
0: to určitě v každém případě. Já teď bydlím v Turnově, ale přeju samozřejmě Kopřiňáku.
1: Ano. Jo? Tak děkuji, ať se daří, vše dobré. Taky. Přeju hodně zdraví.
0: Taky.
1: A pěkný večer. A pěkný večer, ano.
0: Taky pěkný večer.
1: Naschledanou. Tak a já mám tady ještě přání, jednu vzpomínku, kterou bych ráda teda připojila, a je v tomto zněním. Posílám vzpomínku na Rafaela Kubelíka, jež byl synem vynikajícího českého houslisty Jana Kubelíka. Narodil se 29.6.1914 v Bíchorech, byl českým dirigentem, skladatelem a houslistou. Otec mu poskytl základy hudebního vzdělání a směroval ho ke dráze houslisty. Absolvoval v letech 1928 až 1933 Pražskou konzervatoř, kde kromě houslové hry studoval též skladbu a dirigování. Jeho kariéra dirigenta měla velmi strmý vzestup, neboť již v roce 1934 řídil poprvé Českou filharmonii. Po únorovém komunistickém převratu v létě 1948 emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Trvale propagoval ve světě českou hudbu. Přes všechny zdravotní problémy však po pádu komunistického režimu uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu v roce 1990 cyklus Smetanových symfonických básní Má vlast. V roce 1990 získal čestný doktorát v Praze a 1991 řád T.G. Masaryka a stal se čestným občanem Prahy. Zemřel právě před 30 lety 11. srpna 1996 ve Švýcarsku. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. A musím říci, že opravdu pan Kubelík byl úžasný, úžasný dirigent a jak se mu to zračilo ve tváři, jenom jak byl laskavý a úžasný. Já si také nikdy nenechám ujít, pokud v televizi dávají některé vzpomínky a třeba se objeví tyto snímky. Takže děkujeme, pane Boleslave, za tuto vzpomínku. No a budeme hrát další písničku. Jdeme na to.
2: Český rozhlas Brno.

Vážení a milí, dozněla nám polka. Soňa Poláková napsala Žaluje cérečka, hráli nám Legruti. No a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Javorina a Moravanka.

Tak, to nás potěšila Moravanka před chvilečkou a teď si pojďme ještě dát jednu písničku. František Kůda, Tomáš Skoblík, název této skladby je Jana, Josef Zíma a česká muzika.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Loučíme se orchestrální skladbou Metoděje Prajky Tichá noc v podání Kumpánových muzikantů. Přeji vám dobrý poslech a krásný úterní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky. Internetový projekt s názvem Vlny veder nově mapuje i teplotní stres. Řidiče u nákupního centra Olympia do Října omezuje oprava silnice. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůže podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozil kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
2: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Na webu Vlny veder, které spravuje Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, přibyl nový ukazatel. Funkce teplotního stresu ve vybraných městech předpovídá, jak moc bude v následujícím týdnu zatěžovaný lidský organismus. Zohledňuje nejenom maximální teplotu vzduchu, ale také vlhkost nebo rychlost větru. Web brněnských vědců vznikl minulý týden za účelem sledování a předpovědi vln veder v Česku, vysvětluje koordinátor projektu Miroslav Trnka.
3: Je klíčové předcházet důsledkům, vyhýbat se té horké vlně a pokud mám prostě indikaci, že ta horká vlna přichází, tak můžu zorganizovat práci tak, abych se vyhnul, nejenom já, ale zejména moji podřízení, nepříjemným teplotám můžu reagovat v rámci rodiny a to všechno můžu s nás udělat, když to vím týden dopředu.
0: Dělníci tento týden začali s opravou povrchu silnice u nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna. Pracují přímo v křižovatce s ulicí u dálnice, což komplikuje dopravu poblíž dálnice D2. Řidiči musí do začátku října počítat se zdržením.
4: Oprava povrchu vozovky zabrala celý jízdní pás ve směru od Modřic k dálnici D2. Provoz proto vede obousměrně po zbylé části silnice vždy v jednom pruhu v každém směru. Odbočení k nákupnímu centru ze směru od dálnice D2 částečná zavírka zatím nějak neovlivňuje a řidiči se k němu dostanou bez omezení. David Jager, Český rozhlas.
0: Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé 34. budovy ve Zlíně, se demoliční firma pokusí při bourání zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu projevila zájem nadace Tomáše Bati a pokud se jí podaří sundat nepoškozenou, bude se jednat o jejím dalším využití. Pokračuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která vyhořelou budovu vlastní.
5: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě od exitu 182 popůvky sunou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Osobní auta v levém pruhu už zpomalují jen místy. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Je tady opět pořad Na pěknou notečku. Autor dnešního dílu, Jaroslav Kneisel, nás zavede na Uhersko-Hradištsko. Využijeme přitom neuvěřitelně bohatý rozhlasový archív a vrátíme se do 8. listopadového večera roku 2014, kdy se v Uhersko-Hradištské redutě uskutečnil hudebně-taneční pořad s názvem Muzikantská krajina Jaroslava Václava Staňka. Za námětem této tehdejší pocty velké osobnosti nejen lidové kultury stála Staňkova dcera Radka Baboráková a autorsky se pod celým pořadem podepsali Jan Maďarič a David Pavlíček. Poslechněme si dnes do 7:30 alespoň výběr skladeb, které tehdy před téměř 12 lety v Uherském Hradišti zazněly. A kdože to tenkrát přišel na zakladatele Hradišťanu, primáše, scénografa, výtvarníka a přední osobnost kulturního dění na Slovácku, tedy Jaroslava Václava Staňka, hudebně zavzpomínat? Uslyšíme muziku Hradišťan se zpívajícím primášem Jiřím Pavlicou a také Věrou Domincovou. Zahráli i zaspívali také členové cymbálové muziky Jaroslava Čecha s primášem Janem Rajmicem. V redutě tehdy nechyběla ani cymbálová muzika Stanislava Gabriela a také tehdy mladá muzika Harafica s uměleckým vedoucím a cymbalistou Petrem Gablasem. Ale postupně. Nyní začíná, stejně jako v roce 2014, Hradišťan Jiřího Pavlici. Příjemný poslech.

V dnešním pořadu na pěknou notečku se vracíme záznamem k pořadu s názvem Muzikantská krajina Jaroslava Václava Staňka, který se uskutečnil v Uherskohradišťské redutě 8. listopadu roku 2014. Muzikant, výtvarník a umělecky renesanční osobnost Jaroslav Staněk žil v letech 1922 až 1978. Ve vzpomínkovém pořadu autorské dvojice Jan Maďerič a David Pavlíček nám vyhrávali Hradišťan, cymbálová muzika Jaroslava Čecha, muzika Stanislava Gabriela a také tehdy mladá harafica, která nás dovede až k 7:30 a dalším pořadům našeho vysílání. Pokud máte chuť, tak jen připomínám, že všechny pěkné notečky jsou pro vás také ke zpětnému poslechu na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Snad vás dnešní letní brouzdání rozhlasovým archívem potěšilo. Příjemný letní večer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková a pěkné letní dny přeje také autor pořadu Jaroslav Knajzl. Takto hráli Čardáš v úpravě cymbalisty Petra Gablase v listopadu roku 2014. Pěkný večer!

0: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zřícenině hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč. Tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Příjemný večer, Lačirat Šukar Šuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídá.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde si ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazujou.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoc jim dodělat vzdělání, pomoc jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila do Církve bratrský. Tam jsem viděla, jak každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělilo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastně komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti, tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikera utumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch, řekněme, 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky. Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čokiv, Alex a host. Já jsem ta generace, které se vryly právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dabing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomínu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Hmm. Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude, ano, taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli, ano, tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vryla do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na její vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohle to je bohužel jako takovej, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jakou blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále, a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takovej úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou Janou Kortochvílovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutý. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tedy zákaz. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr, já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém, byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těma letěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl. To je to pivo. A pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který

0: který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
1: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ne. Ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
0: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
1: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
0: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Jsem postižený, pardon.
1: No, říkal jste, těžký život rockera.
0: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: nic.
1: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
2: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
1: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jsi dědečok, jak jsem se dozvěděla?
2: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebavějí prostě.
1: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
2: Ano.
1: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
2: Ano.
1: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
2: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
1: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
2: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
1: Lepší si to udělat sám.
2: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
1: Je to hustý.
2: A je to čas. No,
1: to
2: je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
1: Nevykašlat,
2: jestli, no.
1: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
2: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
1: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
2: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
3: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu a zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
5: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
5: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí. No. Tak
3: třeba bude příležitost.
5: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
6: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václave, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvěna, potom dostanete broskvě taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
5: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
5: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž. Já jsem si to tam byl takový špalik šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten už často.
5: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
5: No tak jako byl mi sympatický a hlavně mladej, no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
5: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
6: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsme se opět starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
5: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
5: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
5: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
5: Jo, v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmaček, tak až tak nesmíjám, že si myslel, že políbení přijde do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste jí musel pevně chytit, jako?
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc jen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
5: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký. Co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
7: Jak jste to prožíval, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já se to nějak neřešil.
5: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domovali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dosa, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
5: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako, počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, byla to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
5: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
5: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněl... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to, a my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
8: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved, ne proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku, to já jsem měl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napůl nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek na maličku, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstínky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší. A nestratil se prstínek, stah tu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, no, ale druhá večeře, my jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, protože už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a... Říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli tříživí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat a tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu byly 2 měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá. Jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal odjakživa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlineckého, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyly proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě, když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslíš si, že s tím sportem přestanu? A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a velký svaly.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom řekl, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a řekl, tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: No, nedovedu si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to mi ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: To se nedovede představit nikdo.
5: Když, jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kubovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem, a asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit a takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no, to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdák.
3: Je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala, takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Pojďte se... 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím umět zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dědí ze sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Tak, Slave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám.

0: Snad takže, jo.
1: Takže my děkujeme.
0: Děkujeme.
2: Rádo se stalo.
3: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozvědčí.

0: Zehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
1: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
2: Jo, sladce.
3: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
1: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
3: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
2: Krátký.
3: Nakrátko ostříhaná.
1: Kdo vybíral svatební prstýnky?
3: Jo, manžel.
2: Společně.
1: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
2: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
3: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
1: Kolik knih v životě přečet?
3: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
2: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
1: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
2: Měli jsme psa tady, Sharpie.
3: Psa.
1: Kolik hodin se u vás obědvá?
3: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
2: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
1: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
3: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
1: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
2: No, spíš manželka mě.
1: Které domácí práce byste raději zrušila?
3: Asi to mytí nádobí.
2: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory, nebo takhle, když nemám nic důležitější na práci, tak jí rád pomůžu.
1: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
3: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo? Je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale...
2: Tak láska na věky.
1: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
2: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
3: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo. Ale asi ne zrovna nahatá teďko už.
1: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala, jako vás přitahovala? Líbila se vám ta část těla?
3: No, asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
2: No, tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělal sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
1: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
2: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
1: On sám je dolňák nebo horňák?
3: Spíš bych řekla dolňák.
2: Dolňák.
1: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal, jaký byl, když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
3: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no, si myslím.
2: Krásně.
4: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
0: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
2: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
1: každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi no, i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
3: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
1: No já v tom vidím
2: lepší,
1: právě...
2: No, lepší,
1: že jo.
3: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
2: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
1: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
2: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
3: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
1: Kdo připravuje snídaní?
3: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň být než já, ale...
1: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
2: To kolo.
3: Asi to kolo.
2: To kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty to kolo, no.
1: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
3: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
2: Teď máme objednu na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, to kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
1: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
2: To není recept. To záleží na nich.
3: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
1: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
3: Ne. Tak on to umí.
1: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
2: Tak, že to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
3: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná sotuta, tak jak se říká, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
1: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
3: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a zdraví, no.
2: To hlavně.
1: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
3: Je to úplně jiný, je to takovej už, kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
2: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevu v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
1: A milujete jí?
2: Určitě.
1: Milujete svého muže?
3: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
1: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
3: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
2: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak asi to člověk musí vážit a má ho rád.
3: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci být s ním, tak.
1: A vy jste rád, že jí máte.
2: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být třípruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi: Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
8: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla jsem, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: A trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jítřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by jsem si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ne? Ty staré, jede.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
2: No
3: Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek trnem šliovico.
2: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják.
2: No.
3: Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam.
2: No.
3: Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy?
5: No.
4: Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos
4: nebudete dělně slavit. O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit na škodilok.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mě nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No, ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
7: no
6: poslíš.
7: Tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
9: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
9: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima, naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
9: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
9: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
9: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
9: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
9: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš tenhle, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničil.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, toť máš slivovicu, však jsem ji odčerejška nosil po kopcách, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jak vás, Mankovi. Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
10: Co pak byste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
10: A porád.
6: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. Však znáš tátu.
1: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
1: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
1: Ahoj. No jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z pece, a cože si odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno?
9: No, my jsme rodina kneutání.
1: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
1: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma?
1: Povzdechl jsem, ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 15:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který

Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš mortvágn není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete

0: mluvit? Dobrá, budete mluvit při výslechu. Slečinko, proboha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka. Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
1: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená. A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
0: Jak se jmenuje?
1: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lidinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena. Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl? Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím. Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl. Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla. Vy tu máte toho Richarda, že? Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada. Pane Rado, ale on nemůže sedět. Rozhodně ne, pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit. Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál. No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi? Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal. Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete. Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby. Poldy! Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak. Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se. Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku. Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat. Poldy zmrtvěla. Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě. Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla. Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
1: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
0: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
1: Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
0: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
1: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
0: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
1: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víť, taky a všem, jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a když máme jezera.
0: No, Barbora, Jezeromost, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo.
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No. S jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělám na šaky, že jsem budozerem.
0: Tak to je...
1: Namakal do.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama se vším možným, protože ničím tam neprojelo se k těm pastovkám.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko. No.
0: Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka ze západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmužní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušný, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto to říká brát, jako když to sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to bych taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelot a jejich písnička Pálava a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom, mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku, já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je
1: když
0: dobře.
1: Jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti a tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly protože, jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce čeká, z mě zemřel.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala jste, neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano, ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: jo.
1: Pořád si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že začala do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády. Taky
0: jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: Já jsem na to zvykla a jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo?
1: Děkuji, mějte se moc a moc
0: pěkně. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do Cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch Cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domy, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den nebo tak nějak za 2 dny mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám v letu a prostě tak nějak táhnu 90 a nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak musím držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takže takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, mimochodem jste v důchodu už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu,
0: jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tamhle kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, mm-hmm. A za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, jo. Že tam je zákaz předjíždění kamionu.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete zpátky?
1: Ale to jsem zkoušel, no nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volante. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka.
0: Něco, cokoliv, ano, aspoň na chvilku, jo. Rozumím.
1: No, ale když jste starý, no, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván.
0: Mm-hmm.
1: Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No, nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učitelný. Jo, takže už nemám ani korunu.
0: Hmm.
1: A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrtí konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo, zdraví, já jsem Marek Vůk, akorát však mám starou. No.
0: Jo. Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnic.
0: Tak, Oli Nemoc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod, užíváte si důchodu, vlastně jste vůbec důchodce, anebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho,
1: A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas na sebe. Ano, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný jeden, koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Dohání to teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve Starole, takzvané jamování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci.

0: ja neviem, niekto na ten dôchod nadáva. A nebo hlavne, nebo hlavne na ten dôchod sa nadáva spousta ľudí, jo. Dôchodci sú, použijú to slovo vyžírky, že pořád chodí po tých Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, protože i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, a to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
1: Jo.
0: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
1: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě no,
0: nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
1: Jo.
0: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
1: Ano, ano.
0: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V uvozovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrávil určitě čas.
1: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
0: Jo. Tak
1: takže to svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
0: Teď ještě tomu doplním. Jedno, no konečně rádio, každý má nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď. V sobotu se to slaví v Pikovicích. Byly vydány, nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme tam dostali, někdo si to koupil. Bude tam 350 těch příznivců. Více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jedu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
1: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oli, ne? To zase takhle úplně
0: ne, nejde. To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
1: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
0: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
1: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
0: Taky díky moc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží. No, ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju od dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost. No. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená. Spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma. A
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak. Najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu. Mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda. Ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy. Říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měl by to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře,
1: to pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupli do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc a zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě je to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A pak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, já to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat údržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: to
0: ano.
1: Jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, vypadlo spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolil se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, já taky přeju krásnou noc ve studiu
0: moc
1: a všem posluchačům rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, ano. Užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tušku, já to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to bylo tak, že jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi je potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýšit důchod o nějaký procento, jo? No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo? Nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod, no, potom, no, asi po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, učit mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už uplynu do dalších 10 roků, tak nevím. No a to si musím zažádat sám, to automaticky oni mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako čas, si navýšení důchodu nebo toho, že pracujete
1: tak prostě důchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám z toho, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení ty agendy, jak chlapi pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu halu, takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak dobře děláte. Taková ta klasika, ale, jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, protože...
0: Pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, takže musím taky trošičku podejít, že jo, dělat, no, nemůžu to dělat až do truhly, takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo hrozný.
0: Něco málo aspoň si necháte, zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, jo, ale samozřejmě bych chodil na fušky, to už mě nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už je tak nějak nejde, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Postu ještě všelijakého vyřizování, takže tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl, a teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty. A píše třeba paní Iveta: zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil: aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál, jo. Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu schánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu schánět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam vlastně to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá to srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem se ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně,
1: protože
0: jasně.
1: Ty důchody nejsou zas tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jste... No?
0: No, nic.
1: Tak chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají prostě ten problém, že to... nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik, pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmím být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš. Vrátám
1: se kolem té 11. hodiny domů. A takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové. Takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste zvolna. Pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém
1: jo,
0: vlastním.
1: Jo, takže. Ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že? Ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže.
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady, tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné jezd, přírodě, takže to tam
1: no,
0: máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to. To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: ne, lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho. Že
0: jo,
1: tak,
0: takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: No. Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo, že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží. A,
0: ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nebereme sebou telefon, ať vím jak si na ten ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši,
0: aby
1: nebyl na ničem závislý.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Takže tak, no.
0: Takže tak. Dobře, tam. Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, ano, ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaela, moc vám děkuju a přeju všechno dobré. A hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky. Tentokrát je úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? Prostě my máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už se na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě některou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: Jako, no jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to
2: není. To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je, my jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mně se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněvorek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšel.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidá, ty rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluji švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nedíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano,
2: protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, se si říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti a to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem na loži, že jo. Říká, ven okamžitě, já vám říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co víš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do toho. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství no. Daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstvím.
1: Ne, za neleze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný... Ne, nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není to potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravuj mě, s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že ano. Za třetí, svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem
0: se ptal,
5: s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnějšího? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Ať z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo Čumák na Čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pěničníky.
3: A víš, prosím, říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli, tyhlety, a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škola?

0: Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku nebo například do pramene Vltavy na Šumavě drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, předscénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas, když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje, den měl jen 2 části, dopoledne

0: a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas. Bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.